0: nouzi a zároveň měli dlouhodobý plán, který zajistí, že lidé nebudou muset z jihu do Evropy emigrovat, jak napsal deník El País. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4-1. Úřadující český vicemistr dal 34 branek po změně stran. Dvakrát skóroval navrátilec z hostování Michal Ševčík. Po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty v neděli budou kolem 22 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Během dne ale čekáme přehánky, ojediněle také bouřky. Až k večeru by se na Moravě a ve Slezsku mohla začít obloha mírně vyjasňovat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Tomio Okamura navštíví v polovině července Čínu. Nedostatek vody na jižní Moravě a v části Olomouckého kraje alarmující. A teploty v neděli budou maximálně kolem 26, na většině území bude pršet. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví ve druhé polovině července Čínu. Pozval ho podle usnesení sněmovního výboru předseda čínského parlamentu Všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za motoristy. Na cestu dnes upozornil server Aktuálně.cz, podle kterého je jejím účelem podpora hospodářské spolupráce a také cestovního ruchu. Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický, uvedli tvůrci webu Intersucho na síti X. Z mapy, kterou vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd zveřejnili, vyplývá, že na Hané a ve značné části jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod 10% a blíží se tak bodu vadnutí, kdy jsou rostliny úplně na suchu. Až 900 tisíc Čechů letos míří do Chorvatska. Podle cestovních kanceláří a agentur je to o 120 tisíc víc než v loni. A právě v Chorvatsku začíná letos platit několik novinek. Více k tomu frekvenci řekl český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
2: Ten nejdůležitější, který ovlivňuje turismus, tak to je zákon, který míří na hoteliéry a na ubytovací služby. Tenhle ten nový zákon zjednodušeně stanovuje to, že každé ubytování, ať už hotel nebo apartmán, ubytování v soukromí musí mít unikátní číslo, které musí být zveřejňováno ve všech inzerátech. To znamená, cílem je předejít tomu, aby si ten host zajistil nějaké podvodné ubytování.
1: Vodní slalomář Lukáš Kratochvíl na mistrovství světa do 23 let v Krakově skončil při obhajobě titulu druhý. Stříbro získal v Krakově stejně jako v závodu hlídek. 21-letý kanoista na mistrovství světa této věkové kategorie zkompletoval individuální sbírku po loňském zlatu ve Francii a předloňském bronzu v Liptovském Mikuláši. Zlato a dvě stříbra přidali do sbírky čeští junioři a juniorky v kategorii C1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A ještě pojďme na počasí. Teploty v neděli budou kolem 22 24, na jižní Moravě to může být až kolem 26 stupňů Celsia. V neděli se ale nevyhneme dešti, má pršet na většině území celé České republiky. Místy můžou přijít také ojediněle i bouřky. Až k večeru by se potom na Moravě a ve Slezsku mohla obloha začít protrhávat. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: muziky.
1: Frekvence 1.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve svých města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, vyneru.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Nová dohoda mezi církví a vězeňskou službou upravuje postavení vězeňských kaplanů. Bývalý fotbalista Sparty Filip Souček změnil na Slovensku působiště a v neděli většinou bude pršet, teploty půjdou maximálně na 26. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali dnes ve Velehradě na Uherskohradišťsku zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument, který nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013, upravuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních, stanovuje podmínky jejich pověřování a působení a také zakotvuje činnost rady pro duchovní službu ve věznicích nebo ústavech pro výkon zabezpečovací detence. V Ostrově na Chrudimsku se chystají na dopravní nával. Ten do obce přivede dostavba dálničního tunelu Homole. Ne všem se ale líbí.
2: Od příštího týdne sem zamíří veškerý tranzitní provoz. Zdejší starosta s objízdnou trasou nesouhlasí a varuje před paralyzováním obce. Tvrdí, že k uzavírce dálnice vůbec nemuselo dojít a věří, že ministerstvo ji ještě změní. Jenže podle ředitelství silnic a dálnic jde o jediné možné řešení. Předzvěstí komplikací je otvírání dálnice D35 z času do Ostrova před 3 lety. Tehdy byla obec Stradouň okamžitě zahlcena na tranzitní dopravou. Teď podobný problém čeká od pondělí právě Ostrov. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrůvek Lampedusa ve Středozemním moři. Ten se stal symbolem utrpení migrantů utíkajících do Evropy před ozbrojenými konflikty nebo chudobou z Afriky. Během mše apeloval na evropské státy, aby běžencům poskytli pomoc v nouzi a zároveň měli dlouhodobý plán, který zajistí, že lidé nebudou muset z jihu do Evropy emigrovat, jak napsal deník El País. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4-1. Úřadující český vicemistr dal 3 ze 4 branek po změně stran. Dvakrát skóroval navrátilec z hostování Michal Ševčík. Po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty v neděli budou kolem 22 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Během dne ale čekáme přeháňky, ojediněle také bouřky. Až k večeru by se na Moravě a ve Slezsku mohla začít obloha mírně vyjasňovat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího, je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tomio Okamura navštíví v polovině července Čínu. Nedostatek vody na jižní Moravě a v části Olomouckého kraje alarmující. A teploty v neděli budou maximálně kolem 26, na většině území bude pršet. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví ve druhé polovině července Čínu. Pozval ho podle usnesení sněmovního výboru předseda čínského parlamentu Všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká za Motoristy. Na cestu dnes upozornil server Aktuálně.cz, podle kterého je jejím účelem podpora hospodářské spolupráce a také cestovního ruchu. Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický, uvedli tvůrci webu Intersucho na síti X. Z mapy, kterou vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd zveřejnili, vyplývá, že na Hané a ve značné části jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod 10% a blíží se tak bodu vadnutí, kdy jsou rostliny úplně na suchu. Až 900 tisíc Čechů letos míří do Chorvatska. Podle cestovních kanceláří a agentur je to o 120 tisíc víc než v loni. A právě v Chorvatsku začíná letos platit několik novinek. Více k tomu frekvenci nařekl český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
2: Ten nejdůležitější, který ovlivňuje turismus, tak to je zákon, který míří na hoteliéry a na ubytovací služby. Tenhle ten nový zákon zjednodušeně stanovuje to, že každé ubytování, ať už hotel nebo apartmán, ubytování soukromí, musí mít unikátní číslo, které musí být zveřejňováno ve všech inzerátech. To znamená, cílem je předejít tomu, aby si ten host zajistil nějaké podvodné ubytování.
1: Vodní slalomář Lukáš Kratochvíl na mistrovství světa do 23 let v Krakově skončil při obhajobě titulu druhý. Stříbro získal v Krakově stejně jako v závodu hlídek. 21-letý kanoista na mistrovství světa této věkové kategorie zkompletoval individuální sbírku po loňském zlatu ve Francii a předloňském bronzu v Liptovském Mikuláši. Zlato a dvě stříbra přidali do sbírky čeští junioři a juniorky v kategorii C1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A ještě pojďme na počasí. Teploty v neděli budou kolem 22 24, na jižní Moravě to může být až kolem 26 stupňů Celsia. V neděli se ale nevyhneme dešti, má pršet na většině území celé České republiky. Místy můžou přijít také ojedinělé i bouřky. Až k večeru by se potom na Moravě a ve Slezsku mohla obloha začít protrhávat. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Nová dohoda mezi církví a vězeňskou službou upravuje postavení vězeňských kaplanů. Bývalý fotbalista Sparty Filip Souček změnil na Slovensku působiště a v neděli většinou bude pršet, teploty půjdou maximálně na 26. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali dnes ve Velehradě na Uherskohradišťsku zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument, který nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013, upravuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních, stanovuje podmínky jejich pověřování a působení a také zakotvuje činnost rady pro duchovní službu ve věznicích nebo ústavech pro výkon zabezpečovací detence. V Ostrově na Chrudimsku se chystají na dopravní nával. Ten do obce přivede dostavba dálničního tunelu Homole. Ne všem se ale líbí.
2: Od příštího týdne sem zamíří veškerý transitní provoz. Zdejší starosta s objízdnou trasou nesouhlasí a varuje před paralyzováním obce. Tvrdí, že k uzavírce dálnice vůbec nemuselo dojít a věří, že ministerstvo ji ještě změní. Jenže podle ředitelství silnic a dálnic jde o jediné možné řešení. Předzvěstí komplikací je otvírání dálnice D35 z času do Ostrova před 3 lety. Tehdy byla obec Stradouň okamžitě zahlce na tranzitní dopravou. Teď podobný problém čeká od pondělí právě Ostrov. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrůvek Lampedusa ve Středozemním moři. Ten se stal symbolem utrpení migrantů utíkajících do Evropy před ozbrojenými konflikty nebo chudobou z Afriky. Během mše apeloval na evropské státy, aby běžencům poskytli pomoc v nouzi a zároveň měli dlouhodobý plán, který zajistí, že lidé nebudou muset z jihu do Evropy emigrovat, jak napsal deník El País. Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4-1. Úřadující český vicemistr dal 3 ze 4 branek po změně stran. Dvakrát skóroval navrátilec z hostování Michal Ševčík. Po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty v neděli budou kolem 22 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Během dne ale čekáme přehánky, ojediněle také bouřky. Až k večeru by se na Moravě a ve Slezsku mohla začít obloha mírně vyjasňovat. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Je to tak, jsou tady první sváteční ranní zprávy, přináší je Láďa Jakub na frekvenci 1. Hezké ráno.
5: Hezké sváteční ráno. Za Atlantikem je stále velká sláva. Minimální mzda by mohla příští rok podle dosavadních odhadů vzrůst na 24 900 korun. A rekonstrukce bitevních scén u Hradce Králové komplikuje na východě Čech i dnes dopravu. Ještě jednou pěkné sváteční ráno s datem 5. července. Za Atlantikem je stále velká sláva. V USA vrcholí oslavy 250 let od vzniku tohoto státu. Velké ohňostroje, ohnivé a světelné show a hlavně koncerty. A Severní Amerika má taky za sebou projev současného amerického prezidenta. Ten ve své 40-minutové řeči mluvil o amerických vojenských a vesmírných úspěších, o své politické agendě, o hrozbách komunismu i o tom, co označil za úsvit zlatého věku USA. Projev se konal s několikahodinovým zpožděním způsobeným evakuací prostranství National Mall ve Washingtonu, a to kvůli bouři. Po prezidentově projevu následovala velkolepá show s ohňostrojem a hudebním doprovodem, která právě teď končí, a nejen ve Washingtonu, ale i v dalších amerických městech. Realita je však úplně jiná, než tvrdí Donald Trump, říkají odborníci. Například amerikanista Jiří Pondělíček České televizi před malou chvílí řekl toto.
6: Myslím si, že to je něco, co už tam úplně nepatří, že prostě projev k výročí 250. nebo výročí 250 let od založení Spojených států amerických by se prostě skutečně neměl zaneřáďovat tou současnou politikou, takže, ale i to se dalo asi čekat po tom jeho proslovu Mount Rushmore a po tom, co už dlouho dopředu ohlásil, že vlastně vrcholem oslav bude jeho proslov.
5: A míříme zpátky do Evropy, do českých luhů a hájů. Minimální mzda by mohla příští rok podle dosavadních odhadů vzrůst o 2 500 korun na 24 900 korun. V roce 2028 by pak mohla dělat 26 900 kaček. Vyplývá to z podkladu k chystanému vládnímu nařízení z koeficiente pro výpočet nejnižšího výdělku. Ten by podle návrhu měl příští rok odpovídat 44,6% průměrné mzdy. V roce 2028 by pak měl dělat 45,8. Předpis by měla projednat ještě tripartita. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 tisíc lidí. Rekonstrukce bitevních scén komplikuje dopravu na Královéhradecku. Na východě Čech dnes například je kompletně uzavřena obec Chlum.
7: Organizátoři doporučují návštěvníkům, aby si pro cestu na bojiště na Chlumu vyhradili dostatek času a pokud možno využili veřejnou dopravu. Pro jubilejní 160. výročí bitvy je zajištěna mimořádná autobusová doprava mezi terminálem hromadné dopravy Hradec Králové a Chlumem. Vjezd je pouze pro obyvatele, organizátory, účastníky programu zásobování a provozy s vydaným povolením. Do samotné rekonstrukce bitvy Sadova 1866 se zapojí více než 700 lidí, 5 desítek koní, 25 historických děl, povozy a chybět nebudou rozsáhlé pyrotechnické efekty. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Dnes nás čeká víc deště než včera. Čekáme teploty, teď se pohybují kolem 16-18 stupňů. Odpoledne bude maximálně 23 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A ještě míříme na naše hlavní tahy. Opatrní buďte, řidiči. V tuhle tu chvíli na dálnici D1 na 166. kilometru od Brna na Prahu stojí tam porouchané auto. V Praze se bouralo v Novopatské ulici. Hromadná nehoda tu blokuje provoz. Je tu 3 osobní auta jsou tady v sobě. No a pozorní buďte i na Teplicku u Dubí na silnici 27. Máme tu překážku na vozovce. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A teď taky svátečně naladěným Petrem Wagnerem.
4: Krásné dobré jitro vám všem při poslechu Rádia Frekvence 1. To podstatné jste právě teď dostali na stříbrném podnose ve zprávách. No a samozřejmě ode mě pro vás do uší, aby to dnešní i to sváteční ráno bylo pohodové. Kapela Mirai, Loubega, Madonna, anebo právě teď česká muzika skupina Krištof. Co bude pak?

7 hodin 17 minut. Tohle je nedělní ranní víkend na Frekvenci 1. Krásné sváteční a hlavně pohodové ráno vám všem přeje Petr Wagner. Kromě toho, při pohledu do kalendáře, že máme neděli 5. července, tak je ještě dneska Den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. Oslavit to můžete, jak jinak, než muzikou společně s námi. Za malou chvíli Miraj, Drahokami, Roxette, Joyride anebo Kamufláž. A do vašich uší taky podrobné info o tom dnešním počasí. Nebudu lhát, bude o dost jiné než včera. Čili sluníčko nás rozhodně nečeká, jenom tak jako prozradím, poodhalím, že to bude spíše o dešti, o silném větru. Podrobnosti mám pro vás nachystané už za malou chvíli na Frekvenci 1. No a také vám řeknu více o zlatém poháru z 18-karátového zlata, čili trofej pro nové fotbalové mistry 2026. Ten totiž právě v rámci oficiální FIFA World Cup Trophy Tour putuje po desítkách měst po celém světě, kde si ho můžete prohlédnout, kde si můžete udělat taky selfie na ten váš Instagram a ty internety. Kde konkrétně se právě teď nachází, tak to už prozradím za malou chvíli. Tak držte vlnu s víkendovou Frekvencí 1.

0: frekvenci 1. Dneska máme 5. července. No a před malou chvíli jsem vám slíbil informace o zlatém poháru z 18 karátového zlata, trofej pro nové fotbalisty mistry světa 2026. Kam za ním vyrazit, kde si udělat selfie, kde se na něj kouknout, to asi si ho potěžkat v ruce nebudete moct, ale i tak to bude stát za to. Za malou chvíli více informací o té zastávce, ale jakmile dneska někam vyrazíte, ať už někam ven na nějaký ten výlet nebo relaxovat, určitě se hodí informace o tom dnešním počasí, co nám předpovídají meteorologové. Prý nás čeká převážně oblačná až zatažená obloha, na severovýchodě postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle pozor i možnost bouřek. Večer kromě jihozápadní poloviny Čech ubývání srážek a oblačnosti. Jinak se připravte taky na docela zajímavé teploty. Nejvyšší teploty po celé republice 20, maximálně 25 stupňů Celsia. Jsou tady další informace, o půl jsme na frekvenci 1, Láďa.
1: Dobré ráno přeju. Spojené státy americké oslavují 250 let nezávislosti. Po setmění oblohu v mnoha městech v Severní Americe rozsvítily ohňostroje. V hlavním městě Washingtonu, New Yorku a nebo Filadelfii, kde se USA založily, se konaly letecké přehlídky a naplánovaná byla i řada koncertů. Východní pobřeží USA přitom sužují vedra. Ve Washingtonu se rtuť teploměru vyšplhala odpoledne na 40 stupňů Celsia. Větší úctě dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví. Velehradské dny lidí dobré vůle začaly a zavítalo na ně zhruba 20 tisíc lidí. Oslavy pokračují i dnes během oslav svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. A je tu prodloužený víkend. Zítra si připomínáme i upálení mistra Jana Husa a taky bude státní svátek. Obchody proto můžou mít během dneška a zítřka v Česku ale otevřeno. Americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal, která v pátek na slavnostním zahájení festivalu v Karlových Varech obdržela cenu prezidenta, na festivalu představila večer filmový horor Nevěsta. Referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie nebude platné, a to kvůli nízké účasti. Podle předběžných výsledků, které zveřejnil slovenský statistický úřad, přišlo k urnám jen asi 16% voličů, potřeba jich byla víc než polovina. A fotbalisti Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1-0. Jediným golem v úmorném vedru ve Filadelfii rozhodl v 70. minutě z pokupového kopu kapitán Kylian Mbappé.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dost nám to klouže na severu Moravy a ve Slezsku. Opatrní, buďte v Bruntále, máme tam hlášený olej na vozovce v Dukelské ulici. Další komplikace jsou potom na Dubí v okrese Teplice. Máme tu průjezd se zvýšenou opatrností kvůli nehodě na silnici 27. Pozorní buďte na příjezdu do Horní Bečvy na Vsetínsku na silnici 837. Máme tu na vozovce větší množství lidí. No a D1 hlásí na 41. kilometru ve směru z Prahy na Brno lidi na vozovce. Tak v místě raději zpomalte a bezpečně dojeďte s Petrem Wagnerem a frekvenci 1.

0: 33 minut máte v uších víkendovou frekvenci 1, tu nedělní s datem 5. července. Dobré jitro. Včera, dneska se hrály další zápasy v rámci probíhajícího fotbalového mistrovství světa 2026. No a vypadla první pořadatelská země, čili Kanada, která rupla včera s Marokem 0-3. Hrál se další zápas, taky pěkná fotbalová podívaná, hodně kontroverzní rozhodčí. Podrobnosti si můžete určitě vyhledat na internetu, o tom se ještě dlouho budeme mluvit. Ten zápas byl mezi Paraguají a Francií, skončil 0-1, o výhře Francie rozhodl až v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. No a pakliže vás baví fotbalové mistrovství světa a chtěli byste vidět originální trofej pro fotbalové mistry 2026, není problém, ale budete muset až do Miami. Zlatý pohár, který se jenom výjimečně objevuje mimo přísně střežené prostory ve švýcarském Curychu, byl právě vystaven ve Freedom Tower v Miami na Floridě. Pohár je z 18-karátového zlata, navržený italským umělcem Silviem Gazzanigou. Nahradil ho v roce 1974 původní Rimetův pohár a od té doby je považován za jednu z nejcennějších sportovních trofejí vůbec na světě. No a právě v rámci oficiální FIFA World Cup Trophy Tour putuje právě tenhle ten 18-karátový pohár po celém světě. České republice se zase obloukem každopádně vyhne. Co se vám nevyhne, tak je muzika, protože do celé, čili do 8. stihneme ještě takové věci, takové hitovky jako Imagine Dragons, Anastasia anebo Jožoráš na frekvenci 1.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.
3: Voda

0: Ekmen se jedna a hrát budeme i po osmé další skvělou muziku. Co konkrétně? Nebude chybět jeden výlet do devadesátek s partičkou jménem Erasure, Last to Hit You. Nebude chybět ani česká partička kolem Michala Malátného, čili je vám jasné, Činasky. A nebo taky ještě retro hudební vzpomínka na koktajícího zpěváka. Přesně, i na tom se dá postavit hudební kariéra.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Další ranní víkendové sváteční zprávy. Láďa Jakub na Frekvenci 1.
2: Je Cyril a Metodě, je pěkné nedělní sváteční ráno s datem 5. července. Velkolepé oslavy 250 let zavedení USA končí, ne úplně se povedly. Popularita Donalda Trumpa dramaticky spadla a Slovensko je úplně i bez pitné vody. Velkolepé oslavy 250 let od založení Spojených států amerických pod vedením Donalda Trumpa se ne úplně povedly. Vidí to odborníci i samotní Američani. V některých městech to bylo vidět na malé účasti, jinde za to mohlo počasí. Podrobnosti na místě má náš reportér v USA.
3: Měly to být velkolepé oslavy, ale počasí nakonec ukázalo svoji sílu. Přímo ve Washingtonu zrušili kvůli extrémnímu vedru ikonickou akci 4th of July Parade. Organizátoři nechtěli riskovat zdraví svých zaměstnanců ani účastníků tohoto slavnostního průvodu. Některé akce byly odvolány třeba i v Pensylvánii, New Jersey a jinde. Za to v Los Angeles úřady vydaly varování před hazardní úrovní znečištění vzduchu a vysoké koncentraci toxických látek. Na vině je velké množství ohňostrojů a pyrotechniky. Z Hollywoodu pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Popularita Donalda Trumpa dramaticky spadla. Mnozí Američané dnes tvrdí, že pomluví koho může, jen on je sám svatý. Politolog a amerikanista Jiří Pondělíček v České televizi doplnil.
4: Pořád vidíme, že ti lidé jsou na tu zem ohromně hrdí, že jsou patrioti možná víc, než dokážeme být my tady ve střední Evropě, až nám to možná z našeho pohledu může přijít nějak přehnané. A zároveň si myslím, že ten politický systém nebo ten systém celkově, tak vlastně pořád ukazuje velkou odolnost a životaschopnost a chtěl bych věřit, že i tohle období dokáže přežít a že bude fungovat i nadále.
2: Míříme do střední Evropy, Slovensko je na suchu, několik oblastí nemá ani pitnou vodu, týká se to východu země, okolí Nitry či oblasti, která dosud byla největším zdrojem pitné vody právě ve střední Evropě. Přestože se situace po ústupu extrémních veder poněkud zlepšila, rychlé řešení ale jen tak nebude. Olomoucká zoologická zahrada se dočkala překvapení. Narodila se hned dvě mláďata pandy červené. To ale neznamená, že zahrada bude potřebovat velké množství bambusu.
5: O podporu teď žádá i veřejnost. Pokud někdo pěstuje bambus a rád by se o něj s pandami podělil, zoologická zahrada to jen uvítá. Zatím v zahradě vládne napětí, zda samice vše zvládne, jak má. Chovatelé ve výběhu omezili veškerou činnost a zrušili komentované krmení. O klid žádají také návštěvníky. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: Frekvence 1.
6: Počasí.
2: Dneska bude počasí na deštníky, určitě bude pršet, bude většinou zataženo a teploty se budou pohybovat od 19 do 24, výjimečně 25 na jižní Moravě a na východní Moravě až 26 stupňů Celsia.
6: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Sváteční doprava je zatím klidná, větší množství aut teď a aktuálně na Uhersko-Hradišťku v okolí Velehradu, kde se nám konají slavnosti Cyrilometodějské, máme tu státní svátek, tak ať vám to dál to sváteční počasí, a tedy sváteční nálada, sváteční doprava hlavně vydrží třeba ve společnosti Frekvence 1.
0: No a nejenom Frekvence 1, ale také ten nejlepší muziky. Scatman John, sliboval jsem, bude. Kelly Clarkson, bude. Ale otevřeme tuhletu 8 hodinu ranní partičkou, která už funguje 30 let na české hudební scéně. Michal Malátý a Činasky. Příjemný poslech a hezké ráno.

myself if

Víkend na Frekvenci 1, krásné sváteční a hlavně pohodové ráno vám všem přeje Petr Wagner. No a kromě toho, že máme dneska neděli 5. července, tak je ještě den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No a pozor, zítra taky státní svátek, pro změnu svátek mistra Jana Husa, což byl vlastně zapálený vlastenec, kterému církev házela klacky pod nohy. Každopádně dneska i zítra na vás stále čeká muzika, jak jinak. Třeba za malou chvíli Xindelix a Popelka, Erager anebo George Harrison. No a když už jsme u té muziky, tak právě skvělou muziku a interprety, na ty si můžete těšit a zpříjemnit si tak léto, vaše letní volno, dovolenou. Stačí jenom vyrazit na naše radiokempy Frekvence 1. První kemp startuje už teď ve středu 8. července, další budou následovat, a to až do konce prázdnin. Můžete se samozřejmě na těch kempech bavit, můžete soutěžit, poslouchat, užít si koncert, prostě si užívat. Podrobnosti vám k tomu, kde bude jaký kemp, jaký interpret, prozradím za malou chvíli na Frekvenci 1, tak držte vlnu.

u sebe si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: 8 hodin k tomu 30 minut, čili půl devátá. Rádio Frekvence 1 vám všem pohodovou neděli 5. července vinčujeme z rádia. Každopádně někdo z vás, posluchačů, má volno, dovolenou, někdo zase prázdniny a ten čas si můžete jednoduše taky zpříjemnit ve společnosti kempu Rádia Frekvence 1. O prázdninách vyrážíme opět zase za vámi, našimi posluchači, na tradiční roadshow po českých a moravských kempech. První kemp startuje už ve středu 8. července, další potom budou následovat a to až do konce prázdnin. Co tam máte možnost zažít, vyhrát, slyšet, vidět a všechno tohleto podrobnosti mám pro vás připravené už za malou chvíli. Protože právě teď upolujeváte se ke slovu, dostávají krátké zprávy. Láďa je tady, hezké ráno.
1: Krásné ráno, Spojené státy americké oslavují 250 let nezávislosti. Po setmění oblohu v mnoha městech rozsvítily ohňostroje. V hlavním městě Washingtonu, New Yorku nebo Filadelfii, kde byly USA založené, se konaly letecké přehlídky. Naplánovaná byla i řada koncertů. Východní pobřeží Spojených států přitom ale sužují vedra a ve Washingtonu se rtuť teploměru vyšplhala až skoro na 40 stupňů Celsia. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví. Velehradské dny lidí dobré vůle začaly už v sobotu, zavítalo na ně zhruba 20 000 lidí. Oslavy pokračují i dnes během oslav svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Je tu prodloužený víkend, zítra máme další svátek, upálení mistra Jana Husa si připomínáme, tak bude taky státní svátek, ale obchody můžou mít během dneška i zítřka v Česku otevřeno. Americká režisérka, scenáristka, herečka Maggie Gyllenhaal, která v pátek na slavnostním zahájení filmového festivalu ve Varech obdržela cenu prezidenta, dnes už na festivalu představila filmový horor Nevěsta. Referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie nebude platné, a to kvůli nízké účasti. Podle předběžných výsledků, které zveřejnil slovenský statistický úřad, přišlo k urnám jen asi 16% voličů a potřeba byla víc než polovina. A fotbalisti Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1-0. Jediným golem v úmorném vedru v americké Filadelfii rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice D55 u Starého Města hlásí nehodu. Je to ve směru na Hodonín, v místě se zpomaluje. A pozorní buďte na D1 mezi Vyškovem a Brnem, mezi 208. až 14. kilometrem je omezení, pracuje se na silnici u Holubic, jezdí se v každém směru jen jedním jízdním pruhem. Tak bezpečně dojeďte se v jedničkou.

0: 8:44, minutka nás dělí od 8:45 na frekvenci 1. No a právě o prázdninách vyrážíme za vámi, našimi posluchači frekvence 1, na tradiční roadshow po českých a moravských kempech. A pozor, první kemp startuje už ve středu 8. července, další potom budou následovat každou středu, a to až do konce prázdnin, do konce srpna. Radio kempy frekvence 1 začínají vždy ve 2 hodiny odpoledne, od 19 do 20 se potom můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Těch hostů je několik, pokaždý se na té zastávce střídají, čili postupně vystoupí opět a Radeček Trio, Pokáč, Michal Hrůza, Kapela Hrůzy, taky Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a Marpo. Jinak po celou dobu budeme dění z radiokempu na frekvenci 1 přinášet přímo do éteru, takže ti z vás, kteří tam nemohou být, si vlastně tu představu, nebo můžou to zažít alespoň prostřednictvím éteru. No a samozřejmě jednak máte přímo na místě možnost nahlédnout do zákulisí živého vysílání, potkat moderátory, udělat si táborák, opékání, špekáčku a tak dále, soutěže a tak dále, tak dále. Takže celý seznam zastávek naší roadshow radiokempu frekvence 1 8.7. Kemping Rožnov pod Radhoštěm vystoupí opět a Radeček Trio. Samozřejmě pak bude následovat kemping Lipno-Modřín, kemping Stříbrný rybník, Strážnice, Pohoda, kemping Branovská pláž, Koupaliště a kemping Podbořany. Takže rozhodně máte z čeho vybírat. Mrkněte na naše stránky www.frekvence1.cz, mrkněte se na radiokempy, ať jste v obraze a můžete vyrazit společně s námi. A společně s námi taky za chvilku další muzika, Cyril Juanes anebo Jana Kirchner.
1: Umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Přesně, kapela Jelen, znáte z vysílání Frekvence 1. Nebo bude taky Kygo. No a proč nedát ještě více té české muziky, kapela Slza. Jasně, bude toho mnohem víc, stačí jenom držet vlnu s Frekvencí 1, protože hned po deváté slíbená muzika.
1: 9 hodin, Frekvence 1 zprávy.
0: Vláda Jakub přináší další ranní nedělní zprávy na Frekvenci 1. Hezké ráno.
2: Krásné sváteční ráno. Za Atlantským oceánem v Americe doznívají oslavy 250 let USA. Donald Trump stále zemi i svět rozděluje, jeho popularita strmě padá a přes některé východočeské vesnice dnes neprojedete. A tady jsou podrobnosti, ještě jednou pěknou neděli. Za Atlantikem je stále velká sláva. Doznívá v Kalifornii, Oregonu, Washingtonu a na Aljašce nebo na Havajských ostrovech teď vrcholí oslavy 250 let od vzniku USA. Velké ohňostroje, ohnivé a světelné show a hlavně koncerty probíhají ještě na západním pobřeží a na ostrovech. Severní Amerika má taky za sebou projev současného amerického prezidenta z Washingtonu. Ten ve své 40-minutové řeči mluvil o amerických vojenských a vesmírných úspěších, o své politické agendě, o hrozbách komunismu i o tom, co označil za úsvit zlatého věku Spojených států. Projev se uskutečnil ale s několika hodinovým zpožděním, a to kvůli evakuaci prostranství National Mall ve Washingtonu kvůli bouřce. Po prezidentově projevu následovala velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem. Realita je ale jiná, než říká Donald Trump. To tvrdí odborníci. Amerikanista Jiří Pondělíček České televizi řekl.
3: Myslím si, že to je něco, co už tam úplně nepatří, že prostě projev k výročí 250 let od založení Spojených států amerických by se prostě skutečně neměl zaneřáďovat tou současnou politikou, takže, ale i to se dalo asi čekat po tom jeho proslovu Mount Rushmore a po tom, co už dlouho dopředu ohlásil, že vlastně vrcholem oslav bude jeho proslov.
2: A politolog taky dodal, čím se Donald Trump dnes vyznačuje.
3: Donald Trump je prostě osoba, která se ráda pochválí. Na druhou stranu, když se člověk musí pochválit sám, tak to také o něčem svědčí.
2: A míříme zpátky do Evropy, do Českých Luhů a Hájů. Do České republiky dnes ráno se vrátil USAR tým. Ten pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení v jihoamerické Venezuele. Na palubě armádního Airbusu A319 bylo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Další část záchranářů přiletí dnes s většinou materiálu později. Minimální mzda by mohla příští rok podle dosavadních odhadů vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900 kaček. V roce 2028 by pak mohla dělat 26 900 korun. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení s koeficienty pro výpočet nejnižšího výdělku. Míříme na východ Čech. Rekonstrukce bitevních scén totiž komplikuje dopravu na Královéhradecku. Dnes je například úplně uzavřena obec Chlum.
4: Organizátoři doporučují návštěvníkům, aby si pro cestu na bojiště na Chlumu vyhradili dostatek času a pokud možno využili veřejnou dopravu. Pro jubilejní 160. výročí bitvy je zajištěna mimořádná autobusová doprava mezi terminálem hromadné dopravy Hradec Králové a Chlumem. Vjezd je pouze pro obyvatele, organizátory, účastníky programu zásobování a provozy s vydaným povolením. Do samotné rekonstrukce bitvy Sadova 1866 se zapojí více než 700 lidí, 5 desítek koní, 25 historických děl, povozy a chybět nebudou rozsáhlé pyrotechnické efekty. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dobré sváteční dopoledne, na výlet si dnes přibalte deštníky, vemte si mikiny, dlouhé nohavice, je chladno a i přes den bude zataženo s deštěm a teplotami do 24. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji až 26 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice D55 ve směru na Hodonínu Starého Města hlásí nehodu, v místě se zpomaluje. Pozorní buďte také na D1 kvůli víkendovým pracím na silnici. Se jezdí jen jedním jízdním pruhem mezi Brnem a Vyškovem, i v opačném směru tvoří se tu menší kolony mezi 208. a 214. kilometrem. Tak ať vám to dál dobře jede. S Petrem Vágrem. Fichtnerem, pochopitelně. Hezké sváteční ráno.
0: Směrem akcí na jméno, Láďo.
2: Já jsem si říkal, kdy mě pustíš ke slovu.
0: Každopádně, dobrá nálada, doufáme, že je taktéž i u vás. Porce muziky, které jsem sliboval, bude. No a naposledy se dneska před letní pauzou taky potkáme s Honzou Dětkem. Přijde popřát hezké prázdniny, pohodovou dovolenou prostřednictvím jednoho z velkých hitů 90. let. Bude to od americké partičky Aerosmith, kteří tehdy měli doslova hitové žně. Z alba Get a Trip vytáhli jedno eso za druhým. Ty písničky jsou dneska označované už za klasiku a mnozí z nás je mají spojené s takovou tou bezstarostnou dobou dospívání. Exkluzivně na frekvenci 1 a to krátce před 9:45, jak už jsem zmiňoval, partička Aerosmith a single Amazing z roku 1993.

0: tohle je víkendové nedělní ráno na frekvenci 1. Po vlně veder, která panovala po celém světě, v Americe samozřejmě ještě u příležitosti 250 let od založení Spojených států, ještě ty vedra panují. No ale konečně u nás takové docela, dá se říct, zatím obstojné víkendové počasí. V Anglii, stejně jako celou západní Evropu, sužovala nedávno vlna tropických veder, vzpomeňme 41 stupňů. No a právě kvůli extrémně vysokým teplotám se také rušila spousta událostí a symbolicky byla zrušena také akce v Londýně, která měla pojednávat o vedrech. Cituji, s lítostí oznamujeme, že naše akce na téma extrémní vedra a posílení opatření po celém světě byla zrušena z důvodu varování před extrémními vedry, které vydala britská meteorologická služba. No, snad nás už takové extrémní tropy nečekají, každopádně v následujících dnech by zase měly opět být docela příjemné teploty. A myslím si, že do tohodle víkendu i do samozřejmě současných prázdnin nejlepší muzika, kterou tady máme, hned po 9. No Name, Texas Summer Sun anebo Kygo na frekvenci 1.
1: Za 3 kilometry.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipop, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé

0: 28 minut, takový aktuální čas ve víkendovém nedělním ránu, dneska s datem 5. července na státní svátek věrozvěstu Cyrila a Metoděje. No a pakliže někam vyrážíte, třeba na nějakou svoji pouč nebo na nějaký ten výlet, je dobré vědět, jaké vás na cestách může zastihnout počasí nebo s čím počítat. Jaká bude ta dnešní neděle podle meteorologů? Čeká vás převážně oblačná až zatažená obloha, na severovýchodě postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i možnost bouřek. Večer kromě jihozápadní poloviny Čech ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Pojďme na krátké zprávy frekvence 1.5. Láďa.
1: Dobré ráno přeju. Spojené státy americké oslavují 250 let nezávislosti. Po setmění oblohu v mnoha městech rozsvítily ohňostroje. V hlavním městě Washingtonu, New Yorku nebo Filadelfii, kde byly USA založené, se konaly letecké přehlídky. Naplánováno bylo i řada koncertů. Východní pobřeží Spojených států přitom sužují vedra a potom následné bouřky. Ve Washingtonu bylo včera odpoledne skoro 40 stupňů Celsia. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uhersko-Hradišťku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví. Velehradské dny lidí dobré vůle začaly v sobotu, pokračují dnes, se vítalo na ně zhruba 20 tisíc lidí. Během oslav svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Je tu prodloužený víkend, zítra se připomínáme upálení mistra Jana Husa. Taky bude tedy státní svátek a obchody můžou mít jak dnes, tak zítra otevřeno. Americká režisérka, scénáristka, herečka Maggie Gyllenhaal, která v pátek na slavnostním zahájení festivalu ve Varech obdržela cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, na festivalu představila filmový horor Nevěsta. Referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie nebude platné, a to kvůli nízké účasti. Podle předběžných výsledků, které zveřejnil slovenský statistický úřad, přišlo k urnám asi jen 16% voličů, potřeba byla víc než polovina. Fotbalisté Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1-0 jediným gólem v úmorném vedru ve Filadelfii v USA. Rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: D55 ve směru na Hodoninu Starého Města hlásí o odstraněnou nehodu, už by se mělo jezdit bez komplikací. Pozorní ale buďte kvůli víkendovým pracím na silnici na D1 mezi Vyškovem a Brnem, mezi 208. až 14. kilometrem se v obou směrech jezdí vždy jen jedním jízdním pruhem. Můžou se tvořit menší kolony. Jinak je sváteční nedělní doprava docela klidná, tak ať vám to dál dobře jede.

0: 9.38 ve víkendovém ránu na Frekvenci 1 už, jak jsem avizoval, sliboval, rubrika Honzy Dětka nebo hudební encyklopedie Frekvence 1 a kapela Aerosmith.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Psal se rok 1993 a před jednou kapelou tehdy nebylo úniku. Její hity se tenkrát hrály horem dolem na všech rádiích i na MTV. Skupina Aerosmith tehdy ze své desky Get a Grip sypala jeden hit za druhým. Patřila mezi ně i srdcervná balada Amazing. Málo kdo však věděl, že je plná drog.
1: Za prvé.
3: Napsalý zpěvák Steven Tyler společně s kamarádem Richardem Supou. Svého času spolu fetovali první ligu. Bohužel tohohle kámoše jednoho dne chytli s kilem kokainu a na 3 roky skončil za mřížemi.
2: Za druhé.
3: Po propuštění z basy zamířil na nejbližší koncert Aerosmith. V šatně navštívil svého kámoše Stevena Tylera. Chtěl ho potěšit sáčkem s bílým práškem, jenže ten ho nechal vyvést. Ať se prý vrátí, až bude alespoň rok čistý.
1: Za třetí.
3: Stalo se. Po propuštění z léčebny ti dva napsali písničku Amazing o Stevenově nelehkém drogovém období po rozpadu kapely. Dokonce je zde jako pomyslný životní zlom zmíněno comebackové album Permanent Vacation z roku 1987, které Aerosmith vrátilo zpět na vrchol.
2: Za čtvrté.
3: Amazing se na singlu dalo koupit od listopadu 1993 a v americké hitparádě to dotáhlo na slušné 24. místo.
1: Za páté.
3: Velký úspěch mělo video k němu s herečkou Alicia Silverstone a Jasonem Landonem, hlavní hvězdou filmu Omámení a zmatení. Nešlo o náhodu, snímek z roku 1993 je plný odkazů právě na kapelu Aerosmith.
2: Za šesté.
3: Video o životě ve virtuální realitě bylo následně na cenách Billboard Music Video Awards nominováno na nejlepší klip roku 1993 v kategorii rock.
1: A konečně za sedmé.
3: Mimochodem, v roce 1997 spolu Steven Tyler a Richard Supa napsali další hit s názvem Pink a údajně jsou dodnes čistí. Tak to jsme rádi a já věřím, že vy jste taky rádi, že právě teď zazní na Frekvenci 1 jejich Amazing, hit z roku 1993.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, pro

0: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
2: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A Láďa Jakub, hezké dopoledne.
4: Pěkné sváteční dopoledne. V USA vrcholí povedené i nepovedené oslavy 250. narozenin. Slovensko je bez pitné vody. Trutnov bude mít velkého bratra. Na Slovácko mění víno za levandule. Ještě jednou pěknou neděli s datem 5. července. Doznívají poslední koncerty a ohňostroje na západním pobřeží USA. Ty dnes slaví 250 let od založení. Slaví se ještě v Kalifornii, Oregonu, státu Washington, na Aljašce nebo Havajských ostrovech. No, slaví. Velkolepé oslavy 250 pod vedením Donalda Trumpa se ne úplně všude povedly. Vidí to odborníci i samotní Američani. V některých městech to bylo vidět na malé účasti, jinde za to mohlo počasí nebo politika. Podrobnosti na místě má náš reportér v USA.
5: Měly to být velkolepé oslavy, ale počasí nakonec ukázalo svoji sílu. Přímo ve Washingtonu zrušili kvůli extrémnímu vedru ikonickou akci 4th of July Parade. Organizátoři nechtěli riskovat zdraví svých zaměstnanců ani účastníků tohoto slavnostního průvodu. Některé akce byly odvolány třeba i v Pensylvánii, New Jersey a jinde. Za to v Los Angeles úřady vydali varování před hazardní úrovní znečištění vzduchu a vysoké

0: Koncentraci toxických látek. Na vině je velké množství ohňostrojů a pyrotechniky. Z Hollywoodu pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Velkou hvězdou v uvozovkách měl být americký prezident Donald Trump. Jeho obliba ale dramaticky spadla. Mnozí Američani tvrdí, že pomluví koho může, jenom on sám je svatý. Politolog a amerikanista Jiří Pondělíček v České televizi ale řekl, že i přesto jsou Američani na svou zemi pyšní.
2: Pořád vidíme, že ti lidé jsou na tu zem ohromně hrdí, že jsou patrioti možná víc, než dokážeme být my tady ve střední Evropě, až nám to možná z našeho pohledu může přijít nějak přehnané. A zároveň si myslím, že ten politický systém nebo ten systém celkově, tak vlastně pořád ukazuje velkou odolnost a životaschopnost a chtěl bych věřit, že i tohle období dokáže přežít a že bude fungovat i nadále.
1: A rychle zpátky do Evropy. Slovensko je na suchu. Několik oblastí nemá ani pitnou vodu. Týká se to východu země. Okolí Nitry nebo oblasti, která byla dosud největším zdrojem pitné vody ve střední Evropě. Přestože se situace po ústupu extrémních veder poněkud zlepšila, řešení rychle nebude.
3: Ľudia jsou odkázaní na cisterny. Problémy má východ, okolie Nitry a dokonce aj Žitný ostrov.
4: Všetko suché, musíme šetriť.
3: Pomohlo by počasie klimatolog Pavel Faško.
4: Nežiči tomu.
3: Nádeje tak vkladáme do jesene. Dovtedy uťahujeme kohútiky. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Na 6 budovách v Ústí nad Labem budou fotovoltaické panely. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Výdaje se odhadují téměř na 24 miliony korun. Radní v Ústí nad Labem schválili přijetí dotace ve výši 5 milionů korun. Týká se to budov v majetku města. A ze severu na východ Čech Trutnov testuje nové pouliční kamery. Před těmi se vůbec nikdo neukryje, protože nemají mrtvý úhel.
5: Jde o mobilní věž se 4 otočnými kamerami. Po premiérové zkoušce při sobotní rekonstrukci bitvy z roku 1866 zamířila ke stanovému městečku festivalu Obsins Extreme a další plánovaná zastávka je problematická horní promenáda. Strážníci mohou mobilní věž během krátké chvíle převést jinam bez nutnosti připojení k elektrické síti. Energii totiž čerpá z baterií dobíjených solárními panely. Zařízení má město pronajaté na zkoušku do konce roku. Teprve poté se rozhodne o jeho nákupu. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Moravané si oblíbili levandule. Možná, že je mají raději než víno. Z Česka se tak stává země levandulí, jako je třeba Francie. Obrovské levandulové pole vyrostlo například v Bílých Karpatech na Uhersko-Hradišťsku u jedné farmy ve Strání. A další pak rostou napříč nejen Moravou, ale celou naší zemí.
6: Frekvence 1. Počasí.
1: To byl takový tip na výlet, ale pokud se chystáte na výlet, tak počítejte s tím, že budou potřeba deštníky nebo pláštěnky, protože nás čeká zataženo, hodně zataženo s deštěm, no a teploty maximálně do 25 stupňů, na jižní Moravě až 26.
6: Frekvence 1. Doprava.
1: No a více aut teď samozřejmě sledujeme v okolí Uherského Hradiště, k okolí Velehradu, kde se konají oslavy cyrilometodějských svátků. No a taky v okolí Karlových Varů, kde máme zase Mezinárodní filmový festival. Jinak by se jelo bez větších komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede ve společnosti Frekvence 1. A svátečně naladěné Veroniky Jelhotové.
7: Pozvánka na odpoledne plné zábavy s námi, moderátory Frekvence 1 a taky s našimi hudebními hosty, kteří vystoupí na našem radiokempu, tak o tom už za chvilku. A pokud víte o někom, kdo dneska slaví narozeniny, můžete mu popřát přes Frekvenci 1. Vzkazy s přáním pište na 736 300 444. Teď už po zprávách, zpátky k muzice.
8: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Frekvence 1 a už co nevidět, za 3 dny za vámi vyrazíme na Radiocamp Frekvence 1. Naše tradiční roadshow po českých a taky moravských kempech odstartuje, přátelé, už tuto středu 8. července, kdy se za vámi s mým kolegou Ondrou Kubalou vypravíme na Moravu, a to konkrétně do kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Z tohohle krásného místa a ještě hezčího kempu, kde jsme už byli, a proto to můžu takhle zhodnotit, tak pro vás budeme vysílat živě přímo do éteru. A vy, co za námi přijedete, tak budete součástí live vysílání. No a vy, co nebudete moci, tak to i budete moci aspoň slyšet. Na místě v kempu bude postaráno taky o zábavu, budou různé soutěže, bude tam fotokoutek, samozřejmě budeme opékat špekáčky a nebude chybět ani živý koncert našich hudebních hostů. A prvním hostem, který odstartuje prázdninový radiokemp v Rožnově pod Radhoštěm, je 8. července skupina Opět a Radeček Trio. V průběhu prázdnin se pak můžete těšit taky na další hosty. Vystoupí Pokáč, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a taky Marpo. Takže sečteno, podtrženo, doražte, o letní zábavu se i letos o prázdninách postaráme my, Frekvence 1. Budeme se na vás na radiokempech moc těšit, vstup je zdarma a podrobnosti najdete na našem webu.
1: Když uvidíte Albert.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Krištof a tady je na Frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Hládžia. Jo, a na podzim bude celé album. Těšte se.

0: Dvě minuty po půl jedenácté, jsme rádi, že jste s námi, ale teď už míříme na dálnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A to je parketa Ládi Jakuba, který vám prozradí, kde se zdržíte, pokud jste právě teď za volantem.
2: Ano, pokud míříte na dovolenou, tak na 20 minut v koloně se těšte hned na začátku. Na D1, na Sázavě, ve Středočeském kraji u Ostředka, pracuje se tam na silnici. A taky na Teplické D8, buďte opatrní mezi exity Roudnice nad Labem, na Litoměřicku a Nová Ves na Mělnicku. Jezdí se v omezení v jednom jízdním pruhu v obou směrech a mírně se zdržíte. Větší provoz nám teď hlásí okolí Karlových Varů kvůli festivalu, a taky Velehrad, Staré Město a Uherské Hradiště kvůli Cyrilometodějským slavnostem. Jinak je provoz klidný a sváteční. No a sváteční je vysílání s Veronikou Velhotovou. Tak šťastnou cestou a hezký poslech.
1: Frekvence 1.

0: slunce, máme 10 hodin 44 minut a já vám přeju krásnou neděli. Je 5. července a kdo ze slavných se narodil v tento den? Tak byl to například irský zpěvák a skladatel Shane Fallon. Jméno vám možná nic neřekne, ale když řeknu skupina Westlife, jeden z nejznámějších boybandů 90. let, no tak Shane byl zpěvákem téhle skupiny. Dneska slaví 47. narozeniny. U nás je o rok starší herec Vladimír Polívka, je mu 37 let. Před 32 roky se narodila zpěvačka Monika Bagárová a 68. narozeniny slaví taky herečka Ljuba Krbová. Tak přejeme všechno nejlepší k dnešním oslavencům. A komu přejete vy prostřednictvím SMSek? Tak přišla mi tady zpráva. Mohli byste popřát naší mamince k 63. narozeninám, popřát krásné narozeniny, hodně zdraví, štěstí, ať se jí daří, hodí všechny starosti za hlavu a má se jen krásně. To jí přeje manžel Pepa, dcera Jana s manželem a taky vnučky Janička a Tonička. No tak my se přidáváme taktéž z frekvence jedné a přejeme všechno nejvíc nejlepší, hlavně hodně zdraví. No a svátek dneska 5. července slaví Cyrila a Metoděj. Máme sváteční den, protože na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Jméno Cyril a Metoděj pochází z Řecka. Cyril se překládá jako pán a Metoděj pak jako metoda. No a podle statistik je v Česku téměř 1300 Cyrilů a skoro 600 Metodějů. Tak k svátku přejeme pánům všechno nejlepší a závěrem krásný narozeninový den všem, kdo jsou dnes o rok starší a užijte si to.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Taky.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Ondra Albrecht. Hezké dopoledne.
2: Já přeju tak hezké dopoledne. Poslanci z hnutí STAN navrhují růst daňové úlevy na děti. Senát možná navrhne prodloužit na dvojnásobek půlroční lhůtu, která se vztahuje k žádosti důchodců o státní příspěvek. No a zdržíte se na dálnici D1. Poslanci opozičního hnutí STAN navrhli růst daňové úlevy na děti do 3 let věku a zároveň zrušení daňové slevy na manžela. Změny mají podle nich modernizovat daňovou podporu rodin s malými dětmi. Snížila by se mimo jiné její závislost na způsobu soužití rodičů, uvádí předkladatelé v čele s Pavlou Pivoňkou-Vaňkovou v důvodové zprávě. Příjmy veřejných rozpočtů by se v případě přijetí předlohy snížily podle jejich odhadu o 300 milionů až 1,2 miliardy korun ročně. Trutnov testuje nové pouliční kamery. Před těmi se nikdo neukryje, protože nemají mrtvý úhel.
3: Jde o mobilní věž se 4 otočnými kamerami. Po premiérové zkoušce při sobotní rekonstrukci bitvy z roku 1866 zamířila ke stanovému městečku festivalu Obsins Extreme a další plánovaná zastávka je problematická horní promenáda. Strážníci mohou mobilní věž během krátké chvíle převést jinam bez nutnosti připojení k elektrické síti. Energii totiž čerpá z baterií dobíjených solárními panely. Zařízení má město pronajaté na zkoušku do konce roku. Teprve poté se rozhodne o jeho nákupu. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Senát možná navrhne prodloužit na dvojnásobek půlroční lhůtu, která se má vztahovat k žádosti důchodců o státní příspěvek za zaniklé spoření na penzi. Doporučil mu to hospodářský výbor. Podle něj by zároveň vláda měla prostřednictvím ministerstva financí ve spolupráci s penzijními společnostmi zajistit co nejširší informování všech lidí, kterých se týká nová úprava o penzijním spoření. Senátní sociální výbor doporučil novelu schválit beze změn. Prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu se stali fotbalisté Maroka. Ti porazili v Houstonu Kanadu 3-0. Všechny góly padly až ve druhém poločase. Maroko může nadále snít o vylepšení 4. místa z minulého šampionátu v Kataru.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pojďme také na počasí. Dnes bude teploměr ukazovat hodnoty kolem 23 až 25 stupňů Celsia. Počítáme s tím, že také místy může zapršet. Na Moravě a ve Slezsku by se později k večeru mohlo také začít vyjasňovat.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě míříme na silnice, zdržení na dálnici D1, a to za Prahou na 31. až 34. kilometru. Je tam kolona zhruba na 10 až 15 minut. V tom stejném místě, tedy na 36. až 34. kilometru, je menší kolona zhruba na 5 minut i v opačném směru. No a klasická kolona se tvoří také u Brna. Od Vyškova na Brno na 216. kilometru narazíte na kolonu, ve které můžete popojížet až 20 minut. V opačném směru je to na 205. až 210. kilometru asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu. Pokračuje Veronika Elhotová.
0: Je teta, je to tak, jdeme.
2: Je teta. Teta, vítaj.
0: Co ty? Ty jsi se zda nikdy nepřeřek, nebo co?
2: Pojde. Dobrý den.
0: Dobrý den, tak jo.
2: Já jdeme na.

Čtvrt na 12. Krásné nedělní dopoledne. Včera večer mi chyběla na frekvenci jedna česká hitparáda, kterou pro vás každý týden vysílá Jana s Mikešem. A kdo zvítězil v hitparádě tento týden, tak jdeme na rekapitulaci výsledků. Na třetím místě se umístila kapela Post-it s písničkou Geronimo.

Soudny. A první místo získává už po druhé Xindl X a jeho Dovolená. No který jiný song, že jo, když jsou dovolený a prázdniny, tak gratulace. A jaké novinky jsme pro vás na Frekvenci 1 připravili o prvním červencovém víkendu? Celeste a Charles.

0: 2019 přichází s písničkou o hledání společné jiskry i po mnoha letech vztahu a o umění vidět svého partnera stejně jako tehdy. A další novinku domů představuje Patrik Malý.
1: Už znám cestu domů, je tam, kde jsme spolu.
0: Jde o intimní a upřímný song, ve kterém zpívá o tom, že domov není místo, ale lidé, které máme kolem sebe. Single má navíc velmi působivý videoklip, který se natáčel v britském Brightonu, tak doporučuji se podívat. A to byly naše tipy. A vy už můžete opět rozhodovat o tom, jaké songy se vám líbí. Hlasovat můžete na našem webu frekvence1.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Máme 2 minutky po 11:15, s vámi stále Frekvence 1 a před námi single Ondřej Ruml a K vinohradu. A minule startovala tahle písnička v hitparádě na 5. místě. Tento týden vystoupila o 1 místo výš, tak pojďme si ji teď na Frekvenci 1 poslechnout.

0: Frekvenci 1, teď už ale pojďme zkontrolovat hlavní tahy.
1: Frekvence 1, doprava.
0: Ondra Albrecht má pro nás aktuální info.
2: Já vás zdravím, přeju dobré, ještě stále dopoledne. Se zdržením počítejte na dálnici D1 před Brnem, je tam kolona od Vyškova na 216. kilometru. Ve směru na Brno je to zhruba na 15 minut, v opačném směru je to 205. až 213. kilometr, tam je to až na 20 minut zdržení. Další zdržení je taky před samotným Brnem od Prahy, a to na 182. až 178. kilometru, tam necháte taky 10 minut. No a taky se zdržíte hned za Prahou na D1, na 38. až 33. kilometru a v opačném směru na 30. až 34. kilometru. V obou případech tam necháte 10 až 15 minut. No a ještě je tady taky varování, které vyšlo před nějakou chvílí. Na dálnici D48 na 38. až 39. kilometru ve směru Český Těšín Rybí, pozor, pohybuje se to prý opilý muž ve vozovce. Tak opatrně.
0: A šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: Blíží se 11:45, hezké dopoledne, no a začátek týdne bude opět ve znamení nových týdenníků. Na novinové stánky dorazí i Blesk pro ženy. A co nabídne, jaká témata? Petr Vacek prozradil, jak se žije s ADHD a proč je podle něj pomáhat normální. Je opravdu 1-2 přihubnutí tabu? Odborníci na výživu vám v tom udělají jasno. Velká voňavá soutěž plná bylinek, teď je nazbíráte v zimě, vám budou pomáhat a navíc můžete vyhrát grill anebo taky zahradní nábytek. Zapomeňte na dlouhé vaření a připravte si rychlovky z jedné pánve. Ušetříte čas, peníze a neohřejete si byt. Nejen to nabídne nový týdeník Blesk pro ženy, tak si ho nenechte ujít.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Pojďme na zprávy.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Ondra Albrecht. Hezké poledne.
2: Já přeju také hezké poledne. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí na summit NATO o den dřív než prezident. Na podporu zájemců o studium zdravotnických oborů dá Liberecký kraj opět více než 1,5 milionu korun. No a zdržíte se na dálnici D1 na několika místech. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. V Babišově programu úřad vlády uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla program nijak nezmiňuje. Vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění prezidentovy účasti nakonec v předběžném opatření uložil vládě až ústavní soud. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím roce bezmála 1,7 milionu korun. Více než ve školním roce, který před týdnem skončil. Peníze jsou určené hlavně na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 milion. Ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Krajská radní Jitka Skalická k tomu řekla.
3: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 tisíc korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol, takže ti mohou požádat o tuhle podporu, pokud tedy chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult.
2: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle Skalické jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že ji přibližně 30 námořních mil od pobřeží napadli neznámí útočníci. Na síti X o tom píše britská vojenská námořní služba. Agentura AP pak uvedla, že za útokem by mohli stát jemenští povstalci Husijové nebo somálští piráti. Dnešní osmifinále mezi Barborou Krejčíkovou a Karolínou Muchovou bude na letošním Wimbledonu už čtvrtým českým derby. K zápasům proti krajankám se české tenistky snaží přistupovat jako ke každým jiným. V rozhovorech s novináři řekli, že si zároveň v nich příliš nelibují.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploměr se dnes zastaví mezi hodnotami kolem 22 až 24 stupňů Celsia. Místy na severu to může být spíš kolem 19 stupňů. Bude oblačno, zataženo, na většině území čekáme přehánky nebo občasný déšť, ujediněle také bouřky. Večer potom čekáme v severovýchodní polovině území, že bude ubývat srážek a částečně i oblačnosti.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolony jsou na dálnici D1, a to před Prahou ve směru do Prahy na 38. až 33. kilometru. To je zhruba na 15 až 20 minut. U Brna jsou kolony z obou stran. Pokud přijíždíte od Vyškova, tak je to na 216. kilometru, kde je ve zúžení kolona zhruba na 15 minut. Pak se chvilku jede bez komplikací, ale za Brnem opět začíná další kolona na 182. až 178. kilometru na nějakých 15 minut. Ve směru od Prahy je příjezd do Brna aktuálně bez větších komplikací, začíná až na 193. kilometru, je tam kolona na 10 minut, za Brnem se ale zbrzdíte ve směru na Vyškov dál na 205. až 213. kilometru dalších 25 minut v koloně. Tak především pevné nervy, slevo má opět v

0: před námi už další nabitá hodina. To nejlepší z nedělního lajfu. Za momenta nebude chybět ani rubrika Zkus mě rozesmát. A samozřejmě muzika, tak zůstaňte s námi, s vámi je Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: S vámi je Frekvence 1, hezké odpoledne a taky minulou neděli jste volali do studia Petrovi Jablonskému, který měl na Frekvenci 1 svoji pravidelnou live show a ptali jste se známých osobností, které evitoval na to, co vás zajímá. Live show je aktuálně v prázdninovém módu, Petr má dovolenou a to znamená, že se s ním na Frekvenci 1 opět uslyšíte v srpnu. Pojďme si tak poslechnout to nejlepší z minulého týdne.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský.
2: Dobrý den, tady David.
1: Davide, zdravím. S kým bys jsi rád promluvil?
2: Já bych si promluvil rád s Hurvínkem.
3: Je, Davide, já tě zdravím. Je tady taky ta Tulda.
4: Ne, tak já taky zdravím samozřejmě. No, Davídku, tak na co bys rád zeptal, že ano?
2: Jaký měl Hurvínek vysvědčení? Co dostal z tělocviku?
3: Je, z tělocviku byla jediná jednička. To já jsem vohebnej, ale jinak to nestálo za moc vytať.
4: No já teda Hurvínku opravdu to vysvědčení si budeš muset opravit, že jo, protože jinak dostaneš výprask.
3: No to si neopravím, taťuldo, protože padělání dokumentů se trestá.
4: Nedělej si legraci ty. A co David měl vůbec na vysvědčení, no? Davide, pochop.
2: Já jsem měl samý jedničky.
4: No, vidíš to? Samý jedničky měl tady David.
3: No, tak to je pěkný šprt. No. Jsi pěkný šprt, Davide. Davide, jak to děláš? Jak to děláš?
4: No, poraď Hurvínkovi, no, jak se studuje.
2: Já opisuju od kamarádu.
3: No vidíš to, taťuldo, a já jsem poctivej, já neopisuju.
4: No tak ještě mu ráč ty, Davide, aby ještě opisoval, to by tak bylo.
3: No tak možná bych to aspoň dál, že jo. Učitelka si pořád stěžuje, říkala, že mi to dala s odřenýma ušima ty známky, no. Tak jsem říkal, ale to už máte ty uši docela pěkně zahojený.
4: Nech to ty... Kluku jeden, neposlušná, jsi na legraci tady z kantorů, že jo? Že ke kantorům, Davide, musíme mít co?
3: No, co?
2: No, hodný, málo.
4: Musíme mít úctu, že ano?
3: No, úctu, no, má úcta teda.
4: Tak se loučíme, Davide, měj se.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
5: Když uvidíte Albert, milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
6: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: zospívá, tak je Marek ztracený.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už je tu ale Ondra Albrecht, který má pro vás aktuální info z tahu.
2: Já samozřejmě přeju dobré odpoledne už. Tak zatím to vypadá, že stále největší problémy jsou na dálnici D1. Kousek před Prahou na 38. až 34. kilometru naberete zpoždění několik desítek minut. Je to z důvodu, že se tam pracuje na silnici a je tam taky zúžení, tak se na to připravte. No a taky u Brna jsou komplikace. Když to vezmu ve směru od Vyškova, tak už tady za Vyškovem při nájezdu na D1 na 225. kilometru výrazně zhoustl provoz, potom kolona je mezi 218. a 210. kilometrem, tam necháte dalších 25 minut a ještě za Brnem na 182. až 178. To je na dalších 15 minut. V opačném směru Brnem projedete jakž takž v pohodě, ale za Brnem se zdržíte v koloně zhruba na půl hodiny mezi 205. až 213. kilometrem. Tak já vám přeju především šťastnou cestu.
0: A na cestách opatrně.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

čas se zhaslo. To jak život zrychlil.

0: No a přátelé, abyste měli to odpoledne ještě hezčí, tak já tu mám pro vás tradičně po obědě připravený fórek od Jany s Mikešem.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Na frekvenci na čas na zábavu máme pro vás fór a slovo máme Keš.
4: Já mám blondětej, máme rádi.
3: Ty máme nejradši.
4: Blondýnka přijde na letiště a povídá.
5: Prosím vás, já jsem slyšela, že letí červený lodičky, tak jsem se přišla zeptat v kolik.
3: Ty no blondýnky jsou nejvíc.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
6: Po svět je Hollywood.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

0: Tu nejlepší muziku se s vámi na Frekvenci 1 samozřejmě podělíme i v další hodině. Chystá se Alvaro Soler. Taky přihodíme Katku Marii Tichou. Tady si mi zpíval. A její byt 66, anebo Wakefield. No, takové mám ve stručnosti hudební plány.
1: Ahoj, tady Sabina.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem.
7: A já přeju hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš se pozastavil nad velkým zájmem prezidenta o vládu. Čeští záchranáři se po misi ve Venezuele vrátili dnes ráno zpět domů. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna, ale také na 30. kilometru před Prahou. Premiér Andrej Babiš dnes v klasickém nedělním videu na sociálních sítích řešil známkování dětí nebo příklad zavražděné Viktorky. Zároveň ale vyzdvihnul zájem prezidenta Petra Pavla o kroky jejich vlády a spočítal, že jednání Bezpečnostní rady státu navštěvuje Pavel mnohem častěji než za Fialova kabinetu.
8: Za 3 roky 3krát a u nás za 6 měsíců 4krát, tak určitě my si to považujeme. Pan prezident každý týden zve nějakého ministra a víceméně stínuje naši vládu, takže asi nemůže bez nás žít a my určitě jsme tomu samozřejmě rádi.
7: Na závěr videa ještě lidem netradičně připomněl výročí upálení mistra Jana Husa a rozloučil se jako nefalšovaný influencer.
8: Pondělí je svátek, takže přeju vám všechno nejlepší a těším se příště a děkuji, že mě sledujete a taky mě sdílejte, budu strašně rád.
7: Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem 40 budov, vyprostili 5 mrtvých. Novinářům to řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se dnes společně s dalšími ráno vrátili do Česka. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo. Ještě v době jejich působení se to ale podle něj povedlo jiným týmům. Práci na místě stěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. V jihoamerické zemi Češi pomáhali od minulého víkendu. Prozatímní prezidentka ocenila jejich působení medailemi. Ve druhý den pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chameneího se dnes v teheránské velké mešitě Mosala shromáždilo ještě více lidí než včera, informuje o tom agentura AP. Ajatolách Jafar Sobání vedl modlitbu za Chameneího a jeho zesnulé příbuzné. Na pětním obřadu se také poprvé zazněla od řečníku výzva ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu se stali fotbalisté Maroka. Ti porazili v Houstonu Kanadu 3-0. Všechny góly padly až ve druhém poločase. Maroko tak může dál snít o vylepšení čtvrtého místa z minulého šampionátu v Kataru.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: Dnešní teploty budou od 21 do 25 stupňů Celsia, na severu spíš jenom kolem 19. Bude oblačno zataženo, na většině území čekáme četné přehánky nebo občasný taky déšť, ojediněle i bouřky. Večer se potom v severovýchodní polovině území začne mírně vyjasňovat a také bude ustávat přehánek.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Jdeme na silnice, zdržíte se před Prahou na dálnici D1 na 38. až 34. kilometru. Je kolona na několik dlouhých desítek minut. Se zdržením počítejte také u Brna. Kolona začíná už kousek za Vyškovem na 218. kilometru. Opojedete v ní zhruba asi půl hodiny až po 209. kilometr. Za Brnem je pak ještě taky zdržení na 182. až 178. kilometru zhruba na 10 minut. No a v opačném směru, tedy z Brna dál na Vyškov, se také zaseknete mezi 205. až 215. kilometrem, taky zhruba na 20 minut. Tak především pevné nervy, teď už pokračuje vysílání a s ním Mára Malášek.
0: Jo, my se společně v této hodince, přátelé, podíváme taky na to, co by se dalo podniknout příští víkend. No, to jíte státní svátek, zítra máme další, jo, letos to teda nevyšlo úplně ideálně a příští rok to nebude moc lepší. Tak bychom mohli vyrazit někam ten příští víkend.

soit à tout jamais.

0: Řekl se vám stará frekvence 1, máme čtvrt na dvě, no já jsem sliboval, že se společně podíváme na to, kam vyrazit příští víkend. Tak Telč bude hostit retrozávod mezi dvěma branami. Takže kdo máte slabost pro veterány vyrobené do roku 1939, v Telči byste stoprocentně neměli chybět. V Klatovech na Plzeňsku chystají tradiční pouť, zmrzlinový den, tak ten chystají na příští víkend na zámku v Opočně, Meruňkobraní v Židlochovicích na jižní Moravě a kousek vedle ve Znojmě zase rekonstrukci bitvy u Znojma 1809. No a na velkolepý rytířský turnaj, tak na ten vyražte na hrad Sovinec na Bruntálsku.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé

0: Přesně tak to zní Katka Marie Tichá na frekvenci 1 a její byt 66. A jak bude znít Ondra Albrecht se zprávami z dopravy? No tak to zjistíte záhy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak je to tvoje, Ondři.
2: Děkuji, hezké odpoledne. Je tady několik menších komplikací, které ale někde jsou trošku větší, teda takhle, když to řeknu. Protože nám trošku narostla ještě ta kolona, která je před Prahou na dálnici D1 na 38. až 33. kilometru. Zdrží se tam můžete už půl až tři čtvrtě hodiny ve směru na Prahu. Naopak se o něco zmenšila kolona před Brnem ve směru od Vyškova. Na 216. kilometru budete popojíždět v koloně asi čtvrt hodiny po 209. kilometr. No a asi nějakých 17 až 20 minut se zdržíte taky v opačném směru za Brnem na Vyškov mezi 205. a 213. kilometrem. Tak především šťastnou cestu.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

to tak a nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

20. července, kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové, tak tady se můžete společně s námi a taky s Michalem Hrůzou potkat na našich radiokempech, tak určitě přijďte, jste srdečně zváni, přátelé. No a pokud zrovna teď sedíte za volantem, tak kolona na D1 směrem na Prahu popojíždí už od exitu 41 Šternov. Nejenom tomu se pověnujeme v celou, kdy Ondra Albrecht dodá zprávy, ale taky koukneme na zítřejší počasí a ještě se podíváme podrobněji právě na tu dopravu. Ale do té doby ještě Model Talking, Shawn Mendes anebo Alexia.

0: Frekvenci 1, tak je The Killers, no a do další hodiny určitě George Ezra. Taky bude Lucie a jich Amerika. A nebo London Beat. No, to se nám to pěkně sešlo.
1: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Albrecht na svém místě.
3: Já přeju hezké odpoledne. Zrušení některých pravomocí prezidenta skončí podle poslance Pospíšila u soudu. Hormuzský průliv je stále nebezpečným místem pro průjezd místních lodí. A zdržíte se na dálnici D1 před Brnem, ale také u Prahy. Zrušení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, jak to tento týden schválila sněmovna, skončí podle poslance opoziční topky Jiřího Pospíšila u ústavního soudu. Poslanec koaličního hnutí ANO Radek Vondráček pak řekl, že jde pouze o zpřesnění. Řekli to v dnešním diskuzním pořadu nedělní speciál na CNN Prima News. Hrad vidí ve schválení úpravy ve sněmovně další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. Představuje podle něj zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta v zahraniční politice. Správci Krkonošského národního parku chtějí pastvou dobytka podpořit zachování všivce krkonošského pravého, který patří k nejzácnějším rostlinám v Česku. Na zkoušku teď v lokalitě poblíž bývalé Šarfovy boudy na Stříbrném návrší od čtvrtka pasou dvě krávy, které budou spásat vegetaci v místě výskytu všivce. Krávy jsou od hospodáře, který s parkem spolupracuje. Měly by být na Stříbrném návsi přibližně 2 týdny. Poté, co Irán odmítl mezinárodní námořní misi v Hormuzském průlivu, Francie a Spojené království spolupracují s Ománem na zajištění bezpečné plavby po této vodní cestě, informuje dnes DPA. Teherán námořní dopravu v průlivu ochromil během regionální války, kterou zažaly americko-izraelské útoky 28. února. Irán teď tvrdí, že za plavbu úžinou zavede poplatky za navigační a jiné služby, což ale řada zemí označuje za výběr mýtného. Za těžký oříšek označil tenista Jiří Lehečka pondělní osmifinále Wimbledonu. V němž vyzve světovou trojku a letošního šampiona Roland Garros Alexandra Zvereva. Pokud ale chce živit naději na úspěch, ví, že musí porazit každého. V rozhovoru řekl, že by si s Němcem rád zahrál na centrálním dvorci. Věří, že už je jiný hráč než před 3 lety, kdy musel v Londýně vzdát osmifinále s Rusem Danilem Medvěděvem.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Dnešní teploty pokoří místy maximálně 24 stupňů Celsia, na severu bude spíš kolem 19 stupňů, na horách 15. No a jak počítáme s tím, že bude spíše zataženo, místy dneska také můžou přijít přehánky na většině území České republiky. Později také večer čekáme, že na Moravě a ve Slezsku by se mohlo a začít vyjasňovat.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Kolona je stále před Prahou, ve směru od Brna na dálnici D1 na 41. až 34. kilometru se zdržíte zhruba asi 20 minut. No a potom zhruba na 25 až 25 minut, to je na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova. Kolona stojí už od 216. kilometru. V opačném směru housne provoz i před Brnem od Prahy na 178. kilometru. Větší zdržení ale potom za samotným Brnem při cestě dál na Vyškov na 204. až 213. kilometru. Tam to je minimálně na 15 minut. Tak šťastnou cestu. A teď už pokračuje Mára Malášek.
0: No, měl jsem rychlejší prst než myšlenku.
3: To nevadí, v pohodě. No. Řekli a dobrý.
0: Ano, ano. Tu nejlepší muziku mám nachystanou, aspoň teda Dua Lipa, George Ezra, taky Lucia jich Amerika. No a pomalu, ale jistě se začneme chystat taky na naše radiokempy.
3: No určitě, už mám zbalenou.
0: Fakt?
3: To tak keca. A už jsem si našel baťoch.
0: No, tak to je dobrý začátek. Ale.
3: Jo.
1: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: Lucie, Amerika, za minutu bude 14:15. No, jak už jsem sliboval, tak nás čeká vlastně první zastávka v naší radiokempové tour. Je to tak, Ondři?
1: Ano, je to tak.
0: A ta první zastávka je, přátelé, 8.7. My už jsme to říkali několikrát a ještě to asi několikrát řekneme. To se nedá nic dělat, opakování matka moudrosti, ale stejně se najdou tací, kteří řeknou, a kamže to teda jedete?
1: Jedeme daleko. Teda jako takhle, pro nás z Prahy jedeme daleko, ale pokud bydlíte v Rožnově pod Radoštěm, tak to máte podstatně blíž, protože jedeme do Rožnova pod Radoštěm.
0: O dost blíž. Je to v kempingu Rožnov pod Radoštěm, takže tady, přátelé, kapela Opět a Radeček Trio, Verča Elhotová, Ondra Kubela za mixážním pultem.
1: Tedy duo.
0: Tak, duo, ano.
1: A pak single, tam bude Tomáš Fíla.
0: No a pak single ještě za, na afterparty.
1: No tak to jsem zase já potom single. Ano, no. Ano, nejsem ano, single, ano. Ale jako víš, jak myslím, no to jedno. Prostě afterparty bude.
0: Ježiš, udáme si to hezký, budou špekáčky. Mm-hmm. Já si teda s vaším dovolením to naříznu.
1: Tak, tak samozřejmě, to už patří k tomu folkloru, podle mě. Nikdo to nemí jako nařezat líp ty špekáčky než ty, Máro.
0: To je pravda, proto nám to právě v tom Rožnově pod Radoštěm vždycky nařezali. A já jsem to vydával za svoje.
1: Je, takhle to je.
0: No a pak chodila paní, že to nemá dokrojený, víš?
1: No tak chápu, co si však neudělá,
0: to byl,
1: že jo?
0: Zrovna špekáček, který jsem jako výjimečně krájel já, no ale tak se to prostě nepovede, no to se může stát. Takže přátelé, jste zvaní, program začíná už ve 14:00, v 19:00 startuje živý koncert, který mimochodem, pokud tam nebudete moct být s námi, tak nevěžte hlavu, zachovejte paniku, my povalíme o tamtuť živák.
1: Ano, budeme vysílat do celého světa z naší hudební kuchyně Rádia Frekvence 1. A samozřejmě ještě dobrá věc podstatná je ta, že vstup je zdarma.
0: No to je hodně důležité.
1: To je hodně důležité.
0: To je hodně důležité.
1: Protože kdo vám v dnešní době dá něco zdarma, že jo?
0: Nikdo nic?
1: No, možná politici vám něco slíbí, že jo? Ale my to na rozdíl od některých dodržíme, vstup je zdarma a budeme se tam všichni bavit společně.
0: A bude zábava, i kdyby na chleba nebylo.
1: Přesně.
0: To vám říkám.
1: Chleba dovezem.

0: tu nejlepší muziku se vám stará Frekvence 1. Za necelou minutku je tady půl třetí. No a nejvyšší čas překontrolovat silniční tahy. Tady jednička už se nám polepšila, že Ondři?
1: Ano.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Ano, je to už lepší samozřejmě, každopádně ještě stále se zdříte před Brnem a také možná pro někoho za Brnem, záleží v tom smyslu, jako odkud jdete. Pokud jdete od Vyškova na Brno, tak to se zdříte zhruba na půl hodinky od 216. po 209. kilometr v koloně. Nejde to moc nikudy ani obět. A pokud z druhé strany přijíždíte, takže tedy potom v tom případě pro vás za Brnem ve směru na Vyškov se zdříte asi 15 až 20 minut v koloně mezi 203. a 210. kilometrem. Tak pevné nervy.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky. London Beat za 5 minut bude 3:15. No a než se Ondra Albrecht pustí do čerstvých zpráv, tak stíháme ještě Činasky, budou i Roxette, Queenie a nebo Adele.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

0: Frekvenci 1, tak trochu tklivá Adele, ale zároveň připravená pro Pink. To už je totiž ukázka toho, co si společně vychutnáme v další hodině. Bude i parta Krištof. Bo svět je Hollywood. A z prověřené klasiky Gigi D'Agostino. Tak přesně takto na Frekvenci 1 hned po zprávách.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem.
2: Já přeju hezké odpoledne. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý a ráno na summit Severoatlantické aliance. Fotbalisté Spojených států amerických dělí na domácí mistrovství světa jediný zápas od postupu do prvního čtvrtfinále. A zdržíte se na dálnici D1 před Brnem, anebo také za Brnem. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance, krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil i úřad vlády. V Babišově programu úřad vlády uvádí obě hlavní akce, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla program nezmiňuje. Vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast. Zajištění prezidentovy účasti nakonec v předběžném opatření uložil vládě ústavní soud. Národní pouť na Velehradě na Uherskohradišťku dnes navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. V sobotu jich na velehradský večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc, řekl tajemník akce Josef Kořenek. Návštěvnost národní pouti je nižší než loni, kdy na ní zavítalo 30 tisíc lidí. Sobotní večer lidí dobré vůle letos přilákal přibližně stejný počet poutníků a návštěvníků jako předchozí rok. Ministři sedmi zemí skupiny OPEC+, která zahrnuje organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem, od srpna zvýší těžbu celkem o 188 tisíc barelů denně. OPEC to oznámil v tiskové zprávě. Jde o stejně vysoký nárůst, na jakém se skupina dohodla i v předchozích měsících. Na světový trh by se tak mělo dostávat více ropy v době, kdy její ceny klesají díky postupnému obnovení provozu v Hormuzském průlivu. To je klíčová námořní cesta pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Fotbalisté Spojených států amerických dělí na domácí mistrovství světa jediný zápas od postupu do prvního čtvrtfinále po 24 letech. Jediné ze tří pořadatelských zemí se v úterním osmifinále od dvou hodin ráno našeho času v Seattlu postaví Belgičané. Spojené státy se neoblíbenému soupeři pokusí opletit vyřazení ve stejné fázi turnaje v roce 2014. Vítěz potom v pátek narazí na Španělsko nebo Portugalsko.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A pojďme se podívat také na počasí. Dnes v noci bude spíš oblačno až zataženo, teploty kolem 15 až 11 stupňů Celsia. Místy se můžou vyskytnout přehánky nebo také občasný déšť. Zítra potom počítáme s tím, že přes den budou teploty kolem 20 až 24, na severu Česka spíš jen kolem 18 a v pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: U Brna je stále kolona na dálnici D1 od Vyškova na Brno na 218 kilometru, aktuálně na asi půl hodiny. V opačném směru je to potom od 205. po 210. kilometr zhruba na 20 minut. No a z komplikací počítejte také na D1, kousek dál směrem na Ostravu, na 317. až 320. kilometru je taky kolona zhruba na 10 minut. Podobně jako na silnici číslo 6 ve směru do Prahy z Karlových Varů se zdržíte na 66. kilometru asi 10 minut. Tak šťastnou cestu z Varů, teď už pokračuje dál Mára Malášek.
0: No, přátelé, kamarádi, do 15 minut se podíváme na další, tentokrát nový díl podcastu Jana a výlety na míru. Takže kam to bude, kam Míra Michálek a Jana Knížková nasměrují svoje kroky, to se dozvíte už do čtvrt hodinky.
1: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go. No, koukám na hodiny, máme 4:15, přátelé, no nejvyšší čas vyrazit na výlet. V aktuální epizodě podcastu Jana a výlety na míru se podíváme tentokrát na Šumavu. S Janou a Mírou, těmito dvěma výtečníky, vyrážíme směr Sušice. Město Sirek, klidných procházek podél Otavy a výhledů, které stojí za každý krok. V novém díle podcastu se projdete historickým centrem, zastavíte se u slavné radnice, no a taky najdete kámen neštěstí a vystoupáte také na radniční věž.
1: Radniční věž, na kterou můžete vylézt, můžete se podívat na celé město, jsou tu krásný výhledy a teď to nejlepší, jo, v sezóně je to teda jenom otevřený a můžeš si v informačním centru půjčit klíč. Prohlídka je bez průvodce.
2: Nekecej.
1: Takže ty přijdeš, kdo by prostě nás mohl být na věž.
2: To je dobrý.
1: Jak od hajzlu. Klíček a vraťte nám ho. A potom v prakaticích.
2: No ty, to právě no. Jako to je blbý, veď. No. Ale podle mě ty tam musíš nechat nějaký depozit.
1: A to asi bude, no. Proto na benzín.
2: Manželku to.
1: S radostí, ta by tam stejně nechtěla, že...
2: Děti, my vám ty klíče počíme, ale necháte nám tady ty děti.
1: Tak jo.
0: No podíváte se do muzea Šumavě a taky zamíříte na mystický svatobor s rozhlednou pověstmi a výhledy až na Rabí nebo Boubín. Jana s Mírou vás vězou taky na něco dobrého na zub. Je z čeho vybírat, ale nejvíc je zaujal podnik, který má v názvu Žebřík.
1: Krásný zelený domeček na okraji trošku mezi paneláky, ale má tu úžasnou atmosféru, krásný interiér, krásnou zahrádku. Moc se mi tam líbilo. Mají uvnitř Žebřík.
2: No.
1: Nevím, jestli byl nejdřív Žebřík, nebo název.
2: A byl nejdřív Slepice nebo Vejce? Znáš ten tvor, ne?
1: No,
2: jak tak... sedí na psychiatrii?
1: Ne.
2: Počkej, sedí na psychiatrii, no. V čekárně Vejce a Slepice.
1: No.
2: A odevřuje se dveře a tam stojí ten doktor a říká, kdo tady z vás byl dřív?
1: První.
0: No, další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Sušice a okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Pěkné sváteční odpoledne s Madonou na uchu a taky frekvencí 1. No, koukám na D1, tady se nám to, Ondřej, ale směrem napravu zase se nám to tady pošpatnilo. Jak by řekla Jolanda, velký špatný.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Je to tak, hezké odpoledne. Tak začneme ještě u Brna, protože tam vlastně to je ještě kousek blíž před tou Prahou.
0: To je prapůvod všeho zla.
2: To jsem neřekl takhle.
0: Já to můžu říct.
2: Jo, tak ty když samozřejmě jsi z Brna, tak jako jo, ale možná bych teďka nejezdil chvilku domů, jo? Já ti to jenom vysvětlí tam. Každopádně před Brnem je tam problém, a to hnedka za Vyškovem, na 218. kilometru, tam je furt kolona minimálně na půl hodiny, končí až zhruba na 209. kilometru. V opačném směru se tam v tom úseku taky zdržíte, a to mezi 205. a 210. Zdržení je ale spíš tak na 15 minut, tedy poloviční. Před samotnou Prahou to je potom na 33. až 29. kilometru. Hustý provoz potom panuje ještě dál i za 25. kilometrem. Zdržení je celkem na 15 až 20 minut. A zdá se, že asi dnešní program filmového festivalu v Karlových Varech už nebyl tak lákavý, protože je tady taky kolona na cestě z Varů do Prahy na silnici 6 na 66. kilometru. Necháte zhruba 15 minut v koloně. Tak šťastnou cestu.
0: Už je po všem.
2: No, zájní bylo. Čirny. Fotka už se udělala, že jo. Večírek proběhl.
0: Tak co tam? Oboreď.
2: Ani tam už nemůže.
1: Nejrychlejší dopravní servis.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky Gana. Za 5 minut bude 3:45. No a než si dáme s Ondrou čerstvé zprávy, kontrolu silničních tahů a zítřejšího počasí, tak se stíhá ještě Luis Capaldi, budou i Oceáni anebo Vem.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

největší hity posledních let. Ale i hity legend.

0: na frekvenci 1 ven, no a do další hodiny to bude určitě Anastasia. Stejně taky Xindle X a jeho novinka Dovolená. No a z klasiky Erasure. No ale až po zprávách.
1: 16 hodin, frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem.
2: A já přeju hezké odpoledne. Čeští elitní záchranáři z týmu USAR se vrátili z Venezuely domů. Zemědělci hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata a s kolonou počítejte na dálnici D1 před Brnem. Čeští elitní záchranáři z týmu USAR se vrátili z Venezuely, kde prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem 40 budov. Vyprostili celkem 5 těl. Novinářům to řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se dnes společně s dalšími ráno vrátil do Česka.
3: Celkem jsme prohledali zhruba 40 objektů. Nejvíce jsme pracovali na dvou objektech, kde jsme byli indicie nálezu živých osob. Další tři objekty jsme prohledávali, respektive tam jsme vyprošťovali i mrtvé, kde po povolení venezuelské strany jsme vyprostili i 5 mrtvých. Další objekty, tam byly takové různé úrovně, na některých jsme provedli jenom průzkum, jestli se tam někdo nachází.
2: Práci na místě stěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. V jeho americké zemi Češi pomáhali od minulého víkendu. Prozatímní prezidentka ocenila jejich působení medailemi. V Česku je po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Méně je například sena nebo slámy, užívané pro krmení skotu, ale i jako podestýlka pro drůbež. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplývá to z vyjádření zemědělců. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Tři synové zabitého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího se dnes přišli pomodlit k jeho rakvi i rakvím 4 dalších členů rodiny. Další syn Mojadba, který po otci funkci nejvyššího duchovního vůdce Iránu převzal, mezi nimi nebyl. Píše o tom agentura Reuters. Tenista Jiří Lehečka zabojuje v pondělí o postup do premiérového čtvrtfinále Wimbledonu se světovou trojkou Němcem Zverevem na centrálním kurtu, tak jak si to přál. V osmifinále se představí také turnajová devítka Linda Nosková proti Američance Madison Keysové a Marie Bousková, která se utká s Belgičankou Elis Mertensovou.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty během zítřka se budou držet kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Na severu země bude kolem 18. Zítra bude spíš zataženo, oblačno, místy s občasným deštěm nebo také přeháňkami.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz je aktuálně hustý stále před Brnem na dálnici D1 od 218. kilometru od Vyškova na Brno. Budete popojíždět v koloně, která má asi 10 kilometrů. Zdržení je tam přes 30 minut. V opačném směru je to zhruba na 25 minut mezi 205. a 213. kilometrem. Tak šťastnou cestu a pevné nervy pokračuje Mára Malášek.
0: Ondřej, pojďme se společně podívat na to, proč Češi neustále brblají.
2: No, tak to mě zajímalo. Máš to někde jakože nějaký důvod k tomu?
0: Jako nadávat?
2: Ne, jako máš to vysvětlené někde, jo?
0: Mám.
2: No,
0: mám.
2: Tak to mě zajímá, protože fakt je to pravda. Furt se brblá.
0: No, u doktora.
2: No.
0: V práci hodně.
2: A víš co, a to je přesně, a teďka jsem to přestihl, že jsem si stěžoval, že venku prší. A tady kolega říkal, ale nech toho před týdnem tady chodil a stěžoval si, že je moc velký horko.
0: Co je s tebou, člověče?
2: Pravda, no. Já jsem Čech, no.
0: No.
1: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.

0: Frekvenci 1, Jiří Žerno, a než si dáme malinový sirup od party Miraj, tak se pojďme podívat na to, proč Češi remcají. No, máme to rádi a vlastně se ukázalo, že je to takový náš český kolorit. Jsme tím poměrně známí i ve světě. Česká nespokojenost je totiž hodně hlasitá, rádi ventilujeme. No, časy taky neseme z doby, kdy stěžování bylo jedinou povolenou formou odporu. Ale proč? Ano, proč? Kde je to merito věci? Lidská psychika, jak jsem se tady dočetl, má totiž sklon si všímat spíš toho, co není úplně v pořádku, než toho, co funguje. A to Češi umí na výbornou. Nespokojenost není osobním rysem, je to součást toho, jak funguje lidský mozek. Mozek se totiž spokojí se stavem věci tak nějak v momentě, kdy jste přestali hledat jídlo, úkryt a bezpečí, přežili jste, a teď jste začali hledat chyby na těch ostatních. A to vám zase na druhou stranu jako řeknu, pokud ty chyby mají ty ostatní, tak to není úplně marný. To bych se asi nestěžoval. Já bych to tak nechal. Já bych tím nehejbal.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: před půl pátou Bonnie Tyler. No a než si dáme opět a Radeček, anebo Enrique Iglesiase, tak pojďme s Ondrou taky prověřit silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Jak si stojí?
2: Hezké odpoledne, tak ještě stále počítejte se zdržením na dálnici D1 před Brnem. Tady se klon dokonce zvětšuje. Od Vyškova směr Brno začíná už na 218. kilometru. Po 209. kilometr pojedete zhruba 3/4 hodiny v koloně. V opačném směru je to zhruba na půl hodiny mezi 205. a 213. kilometrem. No a aktuálně houstne provoz taky za Benešovem směrem k dálnici D1. Tam je taky kolona, ve které necháte zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu.
0: Vypadá u těch varů.
2: U těch varů? Ukáž, počkej, tady už to vypadá dobře. Asi už všichni projeli.
0: Tam už jsou všichni doma.
2: No.
0: Tak to je všechno v pořádku.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Pet Shop Boys. Za 2 minuty bude 4:45. No jak říkal Ondra Albrecht, v celou si dáme zprávy a do té doby já ještě přihodím Eda Sheerana, bude i Dan Barta anebo Annie Lennox.

0: frekvenci 1 z té nejlepší muziky David Guetta, do další hodiny Tom Grennan, Tomáš Klus a nebo taky Coolio.
1: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Ondrou Albrechtem.
2: A já přeju hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš se pozastavil nad velkým zájmem prezidenta o vládu. V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dostala pod palbu nákladní loď a kolona je stále na dálnici D1 před Brnem. Premiér Andrej Babiš dnes v klasickém nedělním videu řešil známkování dětí nebo případ zavražděné Viktorky. Zároveň ale také vyzdvihnul zájem prezidenta Petra Pavla o kroky jejich vlády a spočítal, že jednání Bezpečnostní rady státu navštěvuje prezident mnohem častěji než za Fialova kabinetu.
3: Za 3 roky 3krát a u nás za 6 měsíců 4krát, tak určitě my si to považujeme. Pan prezident každý týden zve nějakého ministra a víceméně stínuje naši vládu, takže asi nemůže bez nás žít a my určitě jsme tomu samozřejmě rádi.
2: Na závěr videa ještě lidem připomněl výročí upálení mistra Jana Husa a rozloučil se jako nefalšovaný influencer.
3: Pondělí je svátek, takže přeju vám všechno nejlepší a těším se příště a děkuji, že mě sledujete a taky mě sdílejte, budu strašně rád.
2: Kameraman Robert Richardson, držitel 3 Oscarů a 7 dalších Oscarových nominací, dnes převzal na Karlovarském festivalu ocenění Křišťálový Globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stouna nebo Quentina Tarantina. V Rudém moři nedaleko jemenských břehů se dnes dostala pod palbu nákladní loď. Její posádka oznámila, že přibližně 30 námořních mil od pobřežního města Hudaya napadli neznámí útočníci. Na webu o tom píše britská vojenská námořní služba. Agentura AP uvedla, že za útokem by mohli stát jemenští povstalci Husiové nebo somalští piráti. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala v K-crossu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd a v olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Takenu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty zítra budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na severu to bude jen kolem 18. Bude zataženo až oblačno a také zítra se nevyhneme dešti a nebo přehaňkám.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Doprava stále vázne na dálnici D1 před Brnem, a to ve směru od Vyškova. Na 218. až 209. kilometru je zdržení na více než půl až 3/4 hodiny. V opačném směru se taky zdržíte, ale tam je to o něco lepší. Mezi 205. a 210. kilometrem pojedete asi s 15-minutovým zdržením. Tolik zprávy a informace z dopravy. Teď už zbytek přidá opět Mára Malášek.

0: hezký, to už jedno, to je 50 na 50, ale jestli to jsou třeba právníci nebo sekretářky.
1: Je takhle. No tak ona příležitost dělá zloděje, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tak uvidíme, která profese.
0: Jako, jako třeba ta profese, kde se jako nepotkáš s nikým, tak ta je jako v pohodě.
1: No jasně, no. Třeba hrobník, že jo? Tak to je horší.
0: No, tam je to horší.
2: To nejlepší z muziky.
3: A

0: Na Frekvenci 1 taky Coolio, Gangster Paradise, titulní píseň z filmu Nebezpečné myšlenky s Michelle Pfeiffer. Tuším, že to byla v hlavní roli. Pamatuj si to?
1: To asi úplně ne.
0: Tak nevadí, aspoň, že to si pamatuju já.
1: No, promiň. Nejsem úplně znalec na všechny filmy.
0: Nevadí, to nemusí být. My jsme už na začátku hodiny nakousli, že se podíváme na takový docela zajímavý žebříček a to, které vlastně můžeme říct, povolání podvádí nejvíc.
1: Ano, to jsem právě zvědavý, no.
0: Rozdělili jsme to jasně na muže a ženy.
1: Dobře.
0: Nebudeme to nějak paušalizovat. Pojďme na to. Pustíme se teda nejdřív. No tak dámy mají přednost.
1: Podvádí takhle, jako myslíš podvádí, jako že ano, záletničí.
0: Ano.
1: Tak, ať jako víme, že to není, že by třeba podváděli při obchodech nebo tak.
0: A to taky může být, ale o tom to teďka nebude.
1: Dobře, takže je to o nevěře.
0: Tak.
1: No.
0: 10. pozici berou cestovní agentky.
1: Cestovní, a co to je? Cestovní agentky.
0: No asi možná delegátka.
1: No jasně, jo takhle, jasně. No jo. No dobře.
0: 9. mají novinářky.
1: Novinářky, ale...
0: No jo, stane se. 8. realitní makléřky.
1: Aha.
0: Hned v závěsu jsou učitelky kosmetičky.
1: Aha.
0: Prodavačky, bankéřky a pozor, teď už jdeme do...
1: No.
0: Zdravotní sestřičky.
1: Aha.
0: Právničky.
1: No.
0: A sekretářky a asistentky v závorce.
1: Ty jsou jako nejvíš.
0: No.
1: Sekretářky.
0: To jsou mršky prohnaný, teda na ty bacha. Velký jachtung. A teď pozor, jo.
1: No.
0: Jdeme na chlapy. 10. pozice, profesionální vojáci.
1: Aha.
0: A to je přesně to, jak ty říkáš, tam jsou vesměs samý chlapy, tak tam se to asi těžko jako... No. Provozuje ta nevěra, že jo?
1: No, tak musíš se snažit hodně, no.
0: Jo, musíš proto něco
1: udělat. Když mají rajony, tak se
0: musíš proto něco obětovat.
1: Tak.
0: Tak, další jsou řemeslníci, tam je, myslím, to úplně to stejný.
1: Podinko, no.
0: No tak, když se podíváš tady na stavbu z okna,
1: jasně,
0: že jo?
1: Jasně.
0: Já tam ženskou neviděl, aniž bych nesla svačinu.
1: Ano.
0: Tak pak jsou právníci, účetní, lékaři, podnikatelé, architekti a teď pozor...
1: To je první místo teďka, jo?
0: Třetí.
1: No.
0: Bankéři.
1: Ano.
0: Finanční poradci.
1: No.
0: A největší záletníci jsou...
1: No.
0: Inženýři a techničtí pracovníci. Konstruktéři.
1: A to mi řekni, jako proč?
0: Nevím, tak asi dlouhá chvíle, víš?
1: Celý den jsou někdy u výkresu, že jo?
0: No.
1: Pak doma už jim to nestačí, tak musí někam zase stříčkama třeba, že jo?
0: Stojíš nad tím výkresem a teď si to tak maluješ, co bys dělal, s kým bys to tak...
1: Tak zdravím všechny inženýry a zdravotní sestřičky a
0: no
1: posíláme
0: a
1: klíčenku.
0: No zkrátka všechny, co páchají polní pich.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Meloni, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne.
3: Začíná
5: mi dobře.
3: Přepracovaná kolegyně.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Michael Jackson, on říct, že se na to úplně roztančil, to úplně vidím. Rozněžnil.
1: Taková písnička, hezká písnička.
0: A dopravu můžeme si dát?
1: Ano, pojďme si dát dopravu.
0: Tak pojďme.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Já si myslím, že ten Michael Jackson byl celkem příhodný, pokud právě teď míříte z Vyškova směr Brno, protože budete stát minimálně 25 minut v koloně na 216. až 209. kilometru. Sice ta kolona se zmenšuje, i tak tam ještě pořád strávíte podstatnou část času. V opačném směru už je to mnohem lepší, tam už se zdržíte asi jen 10 minut mezi 205. a 209. kilometrem a na 10 minut zdržení je potom taky kolona, která je před dálnicí D1 od Benešova, tady po silnici číslo 3, tak tam taky budete muset hold být obrnění trpělivostí. Podobně jako při příjezdu do Prahy po dálnici D6, kde se taky zdržíte v hustém provozu před nájezdem na Pražský okruh. Tak šťastnou cestu.
0: A to je taková typická neděle, ne?
1: No je to typická neděle, ale není ještě tak typická, protože to jde vidět, že je prodloužený víkend za prvé a za druhé, že jsou prázdniny, protože bych řekl, že to bývá mnohem horší tady tohle. Třeba na 25. kilometru před Prahou zatím nic. Jo?
0: Takže vlastně
1: docela dobrý zatím.
0: Je to výhra. Na to, že je svátek.
1: Ano, tak.
0: Nebo zaplať pámu, můžeme poděkovat Konstantinu s metoděm.
1: Že přišli.
0: No, a že vy dojedete.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: One Republic na frekvenci 1, kdy se chystá další muzika, bude David Guetta, Katka Marie Tichá i Plamen, anebo Guns N' Roses.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy pana Albrechta.
3: Hezký podvečer. Zrušení některých pravomocí prezidenta sněmovnou zřejmě skončí u soudu. Velkou cenu Británie Formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a zdržíte se ještě stále na dálnici D1 u Brna. Zrušení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, jak to tento týden schválila sněmovna, skončí podle poslance opoziční topky Jiřího Pospíšila u ústavního soudu. Poslanec koaličního hnutí ANO Radek Vondráček naopak uvedl, že jde podle něj jen o zpřesnění. Řekl je to v dnešním diskuzním pořadu nedělní speciál na CNN Prima News. Možnost navštívit první neděli v měsíci některá státní muzea a galerie zdarma prozatím skončila. Ministerstvo kultury to v pilotním projektu zavedlo od dubna. Poslední volné vstupy ale lidé mohli využít v červnu. Dnes už návštěvníci tuto možnost nemají, píše iRozhlas.cz. Mluvčí ministerstva Barbora Šťastná pro server uvedla, že pilotní fázi teď bude ministerstvo vyhodnocovat. Po několika měsíční pauze způsobené americko-izraelskou válkou s Íránem obnovili Katar a Irán vzájemný námořní obchod v Perském zálivu. S odvoláním na obchodního ataše v katarském Doha o tom dnes informovala iránská státní média. Velkou cenu Británie Formule 1, která se dojela za safety carem, vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a připsal si první vítězství od října 2024. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Závod dlouho vedl lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu, ale kvůli technickým problémům a pětisekundové penalizaci za porušení traťových limitů obsadil až 16. místo. A tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila tak po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude spíš zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na severu Česka jen kolem 18 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Před Brnem je ještě stále ve směru od Vyškova půlhodinová kolona, je to na půl až tři čtvrtě hodiny mezi 216. a 209. kilometrem. V opačném směru se zdržíte o něco méně kolem 20 minut od 205. po 213. kilometr. Jinak na dálnici D5 si dejte pozor, mezi 14. a 14. půltým kilometrem ve směru na Prahu je aktuálně havarované osobní auto do svodidel, tak buďte opatrní při průjezdu tímto místem. Teď už pokračuje opět Mára Malášek.
0: 4 minuty po 6. večerní, nejvyšší čas podívat se do kalendáře. Státní svátek, zaplať pánbůh. Dneska někteří nemuseli do práce, i když je neděle, ale stejně šli někteří.
3: No tak my co chodíme rádi, tak samozřejmě nám to nevadí, že jo?
0: A ano, ano.
3: No.
0: My co chodíme rádi, přesně tak. Tak nám to nevadí. No ale někteří dneska slavili narozeniny. A jo. To nám taky nevadí.
3: To ne, no. A kdo?
0: No, zjistíme, já se podívám na ty šťastlivce, já ty výtečníky vyhmátnu.
3: Dobře.
4: To nejlepší z muziky.
2: Amen.

0: na Frekvenci 1, máme 6:45 a nějakou drobotinu k tomu. Já jsem sliboval, že se podíváme na slavné oslavence, kteří dnes, 5. července, mají narozeniny, tak mezi první je Vladimír Polívka, dnes 37 let, tak všechno nejlepší. Potom se k němu přidává taky Monika Bagárová, která dnes slaví 32. narozeniny, a taky Viktor Sodoma, který mu je 81 let. No a nesmím zapomenout taky na paní herečku Ljubu Krbovou, 68, vůbec na to nevypadá, no, pro mě je to docela překvapení. Ale teď jedna zajímavost, kterou jsem tady našel, dnes státní svátek, příchod Cyrila a Metoděje. No a Cyril ještě předtím, než konvertoval, tak se jmenoval Konstantin. A teď, přátelé, dávejte dobrý pozor. Já jsem si to tady schválně napsal. Příchod Cyril a Metoděje, všichni víme, rok 863. Metodějů v České republice je 575 a Konstantinů 288. Pokud sečtete tyto dvě jména, tak vám vyjde číslo 863. To je náhodička, že? Ale hezká.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: 3 minuty po půl sedmé na frekvenci 1 Rednex a než si dáme s Ondrou čerstvé zprávy, tak ještě stihneme New Kids on the Block, taky Katy Perry a přihodím i Barboru Polákovou. No a v celou, tak to se o slovo přihlásí taky kolega Milan Bílek.
1: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
1: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
3: Jan Kraus a zásadní události týdne. Počínáme dobře.
1: Přepracovaná kolegyně.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Ondra Albrecht.
5: A já přeju hezký večer. Čeští záchranáři se vrátili z Venezuely, kde pomáhali pátrat po obětech zemětřesení. V Ankaře dnes i dva dny před summitem NATO pokračují úřady v zatýkání opozičních politiků i novinářů. A dálnice D4 je zavřená na 34. kilometru kvůli vyprošťování kamionu. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem 40 budov. Vyprostili 5 mrtvých. Novinářům to řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se dnes společně s dalšími ráno vrátil do Česka.
6: Celkem jsme prohledali zhruba 40 objektů. Nejvíce jsme pracovali na dvou objektech, kde jsme byli indicie nálezu živých osob. Další tři objekty jsme prohledávali, respektive sám jsme vyprošťovali i mrtvé, kde po povolení venezuelské strany jsme vyprostili i 5 mrtvých. Další objekty, tam byly takové různé úrovně, na některých jsme prohledali jenom průzkum, jestli se tam někdo nachází.
5: Práci na místě stěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. Kameraman Robert Richardson, držitel 3 Oscarů a 7 dalších Oscarových nominací, dnes převzal na Karlovarském festivalu ocenění Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Potom uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí právě osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů, jako je Oliver Stone nebo Quentin Tarantino. V Ankaře i dnes, dva dny před summitem Severoatlantické aliance, úřady pokračují v zatýkání opozičních politiků, novinářů i ekologických aktivistů. V turecké metropoli jsou prakticky uzavřeny hlavní dopravní tepny a řadu míst kontroluje policie, čímž v Ankaře ochromila dopravu. Uvádí to agentura AFP. Vlny zatýkání trvají v Turecku už 2 týdny. Důvodem jsou podle některých obavy z protestů v době summitu, který se bude konat 7. a 8. července. Hvězdný srbský tenista Novak Djokovic postoupil už po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu a znovu se zapsal do historie turnaje. Ve čtvrtém kole dnes porazil ruského kvalifikanta Romana Safiulina 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 a 106. vítězstvím v All England Clubu překonal Djokovic rekord Rogera Federera.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Zítra čekáme, že bude spíše oblačno, zataženo místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty se budou držet kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18, na horách jen kolem 15 stupňů.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Policie uzavřela dálnici D4 na 28,5 kilometru, protože jeřáb tam vyprošťuje nákladní automobil i s návěsem. Řidič tam usnul a vyjel do uzavřeného úseku. Aktuálně počítejte s tím, že ve směru na Prahu vás odkloní na 32. kilometru, v opačném směru je to potom na 27. kilometru. Podle předpokladů policie by se dálnice mohla zprovoznit opět kolem 22. hodiny. No a další zdržení ještě stále na dálnici D1 u Brna ve směru od Vyškova na 216. kilometru začíná kolona asi na 20 minut. Ve směru na Vyškov je to na 205. kilometru. Zdržení je také kolem 20 minut. Tak šťastnou cestu, teď už má slovo Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji a parádní závěr toho prvního červencového víkendu. Já si myslím, že to máme takové dvojnásobně sváteční, jednak dnes máme 5. července, to znamená, že tady máme státní svátek a bez tak i ta neděle je vždycky takovým jako hezkým svátkem. Tak doufám, že jste svátečně, odpočinkově, prázdninově naloženi vy a doufám, že to není přes nějaké velké návraty z víkendu dneska, protože ten víkend si můžeme protáhnout do zítřka, do dne svátečního. Tak, já vám posílám Ariem, taky Shakiru, Krištof, obchodník s deštěm, samozřejmě zmíním ten další velký fotbalový mač, který nás čeká dnes od 22. hodiny.

0: Rose in My Religion a R.E.M. s námi v nedělním večeru na Frekvenci 1. Také víkend byl ve znamení čeho vlastně, no, výborný taneční festival Beats for Love. Karlovy Vary jedou naplno, to můžete sledovat přes bulvár. A město je hezky nazdobené, byl jsem včera, bylo to fantastické. A nevím, jak vás, ale mě k tomu taky všem bere fotbal, protože mistrovství světa třeba poznává další a další účastníky a dnes poznáme další dva, tedy účastníky čtvrtfinálových bojů a tom prvním z nich se rozhodne utkání Anglie proti Německu, to bude spolehat na podporu domácí fanoušku na Steckém stadionu a taky na vysokou nadmořskou výšku. No a o postup bude za pár hodin taky usilovat i další evropský tým, tedy Norsko, které se utká s Brazílií a s ní v předchozích čtyřech vzájemných zápasech zatím neprohrálo. A tuto statistiku se Kanárci pokusí zlomit. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně dnes živě od 22. hodiny na ČT, jako vždycky. Nevím, jak vy, já se budu kochat, těším se a vy si spolu s námi dejte už za chvilku třeba Ultra Vox Share, Walking in Memphis. No a projedeme taky poslední slovo. Kdy se bude hrát, kolik pro vás máme a jak to celé jede.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Dancing with Tears in My Eyes, New Wave Legendy a Mature v popředí, to bude Ultravox s námi lehce před půl osmou. Jak to vypadá s posledním slovem? No dobře, máme pro vás hezké penízky, které vám ale vezeme ne na zítřek, jak zpravidla říkám, protože zítra státní svátek, ale až na úterý. A na úterní ráno pro vás máme naschromážděno 27,5 tisíce korun. Přesně tolik vám můžeme dát, když uhrnete poslední slovo Pepi Vrtala, blogera, mimo jiné taky, který je znám jako fotr na tripu. Vaše páteční tip je rodina, baterka, manželka, obuv, to by možná šlo, ale bylo to špatně. Bez čeho se Pepa Vrtal neobejde na svých cestách, ať už těch, které tady byly, nebo těch, které tady budou? To je otázka. Tak vy můžete tipovat, zítra si dejte volníčko, nohy nahoru a nezapomeňte nám zavolat v úterý krátce po ránu, to znamená mezi 7 a 8 hodinou. Máme to pro vás. Už za chvíli Blondie, Beyoncé, teď Ava Farnamiraj. Vzpomeneš si?

8 minut máme, po půl 8. O víkendu jsme tady měli taky naši hitparádu. Byly tam dvě novinky, samozřejmě 10 na žebříčku, moc rád vám to představím po 20. hodině. No a projedeme desítku jako takovou, která je čerstvá pro ten další červencový měsíc, který nás čeká. Tak za chvilku Fancy, Sixpence, Dunder, Richard, No Name a teď Miles Smith. Nice to meet you, tady máte.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dáme si zprávy, slovo má Ondra Albrecht.
2: Já přeju hezký večer, premiér Andrej Babiš se chystá na odlet do Turecka na summit NATO. Ve Francii evakuují tisíce lidí kvůli požáru. Ovlivní to i Tour de France. Až do 10. večerní minimálně bude zavřená část dálnice D4 u Dobříše. Premiér Andrej Babiš odletí v úterý s vládní výpravou na summit NATO do Turecka. O chvíli později ho bude následovat i prezident Petr Pavel, jehož účast nakázal vládě ústavní soud. Situace je další ze střípků táhnoucího se konfliktu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Jak dnes na Instagramu řekl premiér Andrej Babiš, vyhazovat ho ale neplánuje.
3: Macinku nevyhodím, je to náš koaliční partner, tak mohli jste nám dát 51, byl by svatý pokoj. Mně se s ním dobře spolupracuje, samozřejmě, já se tak nechovám, jak on, ani tak nemluvím.
2: Účast prezidenta v Turecku sice ústavní soud nakázal, jak rozhodne v otázce kompetenční žaloby, zatím jasné není. Národní pouť na Velehradě na Uhersko-Hradišťku dnes navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. V sobotu jich na Velehradský večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc. Součástí velehradských cyrilometodějských slavností byl podle mluvčí akce Moniky Babincové i sobotní benefiční koncert.
4: Určen široké veřejnosti a rodinám s dětmi se zúčastnilo kolem 20 tisíc lidí. Sobotní den vyvrcholil benefičním koncertem Večer lidí dobré vůle, na kterém se vybralo 730 tisíc korun. Velehradská sbírka ale pokračuje až do konce roku 2026 a dnes 5. července dojelo na Velehrad několik tisíc nejen poutníků.
2: Až 5 000 lidí evakuují úřady na jihu Francie, kde v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu departmentu Východní Pyreneje vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru a také veder a mimořádného sucha v noci na dnešek rozšířil až na plochu 1650 hektarů. 2 lidé se zranili a jsou ve vážném stavu. Kvůli požáru se také 3. etapa Tour de France uskuteční bez diváků, jak s odvoláním na místní úřady informuje agentura AFP. Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí buď na světovou jedničku Bělorusku Arenu Sabalenkovou nebo Japonku Naomi Osakovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty zítra budou kolem 20 až 24 stupňů Celsia, na severu to bude o něco méně, kolem 18 stupňů. Bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, anebo také místy přeháňkami.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A počítejte s tím, že je zavřená dálnice D4 a to v okolí Dobříše, protože na 27. kilometru ve směru z Prahy dál na jih, tak tam vás policie odkloní na objízdnou trasu. V opačném směru je potom uzavírka na kilometru 32. V úseku totiž odstraňují kamion, který tam vyjel na most a zůstal viset z mostu dolů. Uzavírka se předpokládá, že by mohla skončit kolem 22. hodiny večerní. No ještě stále platí také informace o tom, že se tvoří kolony u Brna na dálnici D1. Ta první ve směru z Prahy dál na Vyškov začíná na 205. a končí zhruba na nějakém 213. kilometru. Je to zhruba na půl hodinky a taktéž zhruba na půl hodinky je kolona v opačném směru mezi 216. a 209. kilometrem. Tak pevné nervy za volantem, pokračuje Milan Bílek.
1: Je to tak, hezký večer po 20. hodině, ano, zapůjeme do naší víkendové hitparády, která tady byla vlastně do té prázdninové. Jaký byl výsledek, kdo byl první, případně které songy jsou tady nasazené a které za to stojí sledovat víc už za chvíli, teď je Robbie Williams, anebo Anna K. Vždycky se budeme znát.

0: Passion Fruit jsme si dali. Doufám, že to je dnes večer pro vás večer jak víno. Máme 15 minut po 20. hodině. Pokud si k tomu vínu dáváte ještě něco dobrého, tak ať ta kombinace vychází vítězně. Vítězně by mohly z naší hitparády vyjít taky nasazené songy, které tady pro vás máme. Tak v sobotu po 19. tady byla naše hitparáda, jako vždycky desítka na žebříčku. A k tomu dvě písně, které se tady budou snažit o to, aby se vám zalíbily. Tak typ číslo jedna, Celesta Charles, pro tuhle ženu. Další nasazená, Patrik Malý, Domů.
1: Dám cestu domů, je tam, kde jsme spolu.
0: No a další na žebříčku, ty nejlepší, třetí místo, Postage Ronimo, na druhém Nicole Botrubová, Soudny, a první místo, Xindlake, Z dovolená.
2: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, chtěl bych ti říct, co neříkám každý.
0: A tady myslím, že to se bylo krásně, co jiného mít, díky vašemu hlasování na prvém místě, než tohle jako reggae a dovolená a Xindlake. Tak uvidíme příště, za týden, příští sobotu po 19. hodině, kdy pro vás budeme mít zase čerstvé vydání naší parády, poté, co vy budete lajkovat a hlasovat, a to můžete dělat už teď u nás na webu. Tak díky za to, posílám Cyndi Lauper, Queen, nebo teď

0: Girls Just Wanna Have Fun, ikonický hit 80. a Cyndi Lauper, velevážená americká hvězda vlastně, kdy, no, já myslím, že nedávno tady byla na svém rozlučkovém koncertu, na svém rozlučkovém turné a nezapomněla ani na Prahu. Tak máme lehce před půl devátou, zítra máme 6. července, tak doufám, že máte naplánovaný klídek, pohodu, je to konec konců další státní svátek, který nás čeká po víkendu. A jinak možná to pro vás může být taky den narozeninový, pokud budete slavit, tak se nám ozvěte a my zítra po 10. hodině si vzpomeneme na vás a jako vždycky mezi 10. a 11. se tady hrají písničky na přání i pro vás. A dívám se, Sylvester Stallone zítra bude slavit 80. narozeniny, slavný americký herec Jiří Macháček bude slavit taky zítra kulatiny, Ava Green, nádherná, slavná herečka, zpěvačka, kterou jsem měl rád před 20 lety, když měla třeba hit London Rain, Heather Nova. No a dál 50 Cent, velké jméno. Třeba jinak klapněli, to byl jeho velký hit, slavný americký rapper, který zítra bude slavit narozeniny. Tak řada těch oslavenců je docela dlouhá. George Bush, bývalý americký prezident Alexej Piško, zítra bude na rozky. Je to takové jako velké na toho 6. července. A pokud i ve vašem případě, tak všechno nejlepší vám přejeme. Užijte si svůj narozeninový den. Už za chvilku John Bon Jovi, Bob Sinclair, bratři, opět a Radeček.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Blaze of Glory a John Bon Jovi. Tady je večerní nedělní frekvence jedna. Veškeré kulturní rubriky a internety a já nevím, co všechno možné. Hltí Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je tady ve svém krásném zakulaceném ročníku 60. No a kdyby náhodou jste chtěli vyrazit, tak já vám budu přát samozřejmě hezké počasí, aby vám to klaplo a aby vás atmosféra Karlových Varů jako hezky chytila. Co se týká třeba zítřejšího dne, tak v rámci programu tam vidím mezi filmovými typy třeba nepalské drama Sluní v mlze v 17 hodin, případně britsko-americký snímek V neznámých vodách. No a akce Mimo Vary, zítra bude odjíždět speciální festivalový vlak do Lokte, odjíždí zítra krátce před 13. No a v úterý, když se podíváme na program festivalu ve Varech, světová premiéra českého soutěžního filmu Čika čeká od režiséra Šimona Holého a dojde taky na švýcarské drama Šťastná rodina v 16 hodin v rámci té hlavní soutěže. No a bude uveden taky v úterý nový španělský film Pedra Almodóvara Hořké svátky. Zítra, respektive v úterý o 22. hodině. Tak kdyby náhodou každý den se něco děje ve Varech na festivalu, který je tady až do svého do 11. července, tak si užijte tohle hezké město, které je právě do 11. jenom o filmu. Za chvilku Scorpions, Nelly Furtado, teď Xindl X s blbým

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Ondra Albrecht.
2: A já přeju také dobrý večer. Velké obchody v pondělí zavírat nemusí, i tak je rozhodnutí na provozovatelích. V Polsku vypukl spor o střely do systému Patriot a na dálnici D4 vyprošťují kamion, který u Dobříše zůstal viset z mostu. Pokud se chystáte v pondělí na nákup, je většina velkých obchodů bude zřejmě běžně otevřená. Přestože si připomínáme výročí upálení mistra Jana Husa a je státní svátek, na rozdíl od některých jiných svátečních dnů, se na něj zákaz prodeje nevztahuje. Otevřené tak můžou být i velké supermarkety a obchodní centra. Česká obchodní inspekce ale doporučila ověřit si otevírací dobu konkrétní prodejny, protože některé obchody můžou mít během svátku upravený provoz individuálně. Trutnov testuje nové pouliční kamery. Před těmi se nikdo neukryje, nemají totiž žádný mrtvý úhel.
3: Jde o mobilní věž se 4 otočnými kamerami. Po premiérové zkoušce při sobotní rekonstrukci bitvy z roku 1866 zamířila ke stanovému městečku festivalu Obsins Extreme a další plánovaná zastávka je problematická horní promenáda. Strážníci mohou mobilní věž během krátké chvíle převést jinam bez nutnosti připojení k elektrické síti. Energii totiž čerpá z baterií dobíjených solárními panely. Zařízení má město pronajaté na zkoušku do konce roku. Teprve poté se rozhodne o jeho nákupu. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: V Polsku vypukl spor o střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které podle polské opozice předala Varšava na jaře Ukrajině. Národně konzervativní Právo a spravedlnost a další pravicové strany kritizují, že rozhodnutí učinila vláda bez souhlasu parlamentu a prezidenta. Polsko totiž podle nich potřebuje munici do Patriotů samo pro sebe. Polský ministr obrany v reakci na to nařídil odtajnit veškerou vojenskou pomoc Ukrajině. Tenistka Karolína Muchová postoupila po třetí v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém osmifinále porazila po téměř tříhodinové bitvě předloňskou vítězkou Barboru Krejčíkovou. A je už také jasné, s kým bude bojovat o semifinále. Soupeřkou Muchové nebude světová jednička Arina Sabalenková. Ta totiž překvapivě vypadla s Japonkou Naomi Osakaovou. A právě ta se utká s českou tenistkou o postup mezi nejlepší 4.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci budou teploty kolem 10 až 12 stupňů Celsia, zítra potom poskočí na 20 až 24. Na severu bude ale o něco chladněji, jen kolem 18 stupňů. A také zítra čekáme, že bude spíše zataženo, oblačno, místy se nevyhneme ani dešti nebo dešťovým přeháňkám.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A jdeme ještě na silnice. Provoz se uklidňuje, i tak počítejte s tím, že minimálně do 10. večerní budou u Dobříše na D4 odstraňovat kamion, který tam havaroval. Ve směru na Prahu vás policie odkloní na 32. kilometru, v opačném směru na 27. kilometru. Kolony se příliš netvoří. Naopak se ještě stále tvoří před Brnem na 213. kilometru od Vyškova dál na Brno, z Brna na Vyškov potom na 205. kilometru. Zdržení je kolem 10 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje dál večerní vysílání a Milan Bílek.
1: Hezkou neděli vám přeji tu první červencovou, kterou tady máme. Je to takové jako polojasné, možná někde s deštěm, ten bude přibývat, ale doufám, že vy v pohodě. Za chvilku Los Del Rio, Anastasia, One Day in Your Life. Rád taky zmíním úplně první radiokemp, který hlásí nástup už na 8. července, ale teď Nightwork, čekám na signál.

0: Macarena. Macarena a Los del Rio spolu s námi na Frekvenci 1. Příští středu je to tady poprvé. Radiokempy jsou na spadnutí, jenom a kdyby náhodou, tak jsme pro vás v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Z tohoto místa pro vás ve středu budeme mít taky živé vysílání, jako vždycky od 14. až do 20. hodiny. No a během toho odpoledne, pokud budete na místě, a to mi rádi, tak budete moci vidět, jak vypadá živé vysílání. Na místě bude Verča Elhotová a taky Ondra Kubala. No a vy budete moci k večeru samozřejmě dát dohromady nějakou tu hru. Nebude nouze taky o oblíbené kelímky štěstí, no a po 20. hodině nic nekončí, protože nastupuje afterparty Ondry Albrechta. Bude se tančit, bude hodně veselo. Tak kdyby náhodou, tak následující středu 8. července kemping Rožnov pod Radhoštěm a to nejdůležitější je kapela Opět a Radeček Trio, která tam spolu s vámi bude mezi 19. a 20. hodinou a samozřejmě ten živý přenos bude i s touto kapelou v tom samém čase. Tak se na vás těšíme, nejlépe osobně. Za chvilku Madonna, Cherish, Army of Lovers a Jelen Touhá pláč.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
2: Přepracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

tady na Frekvenci 1. Jinak text tohle songu se zabývá vlastně tématem té oddanosti a čisté lásky. Ono to bylo jako vidět i na tom hezkém klipu, který dal dohromady velmi známý módní fotograf Herb Ritz. No a inspirací pro tuhle písničku byla Shakespeareova tragédie Romeo a Julia. Přímo skladba obsahuje taky tu přímou slovní referenci na jednu píseň od kapely Association z roku 1966. Tak to byla Madonna, hezká vzpomínka na rok 1989. Už za chvilku pro vás mám to nejlepší od velkých hlav, které s námi budou i o prázdninách, to znamená, co se dělo v pátek. V čase po 17. zjistíme za chvilku, ale teď Tereza Mašková a Marek Lambora a náš příběh.

0: Maria Magdalena, to byla Sandra, 7 minut po půl desáté, rok set pro vás mám taky Janu Kiršner. No a hlavně si dáme ty velké hlavy, byly tady po 17. hodině v pátek, vždycky je to velká zábava. Já vám doporučím taky na celé prázdniny, protože velké hlavy tady vždy po páté hodině odpolední budou. Stejně jako já, zítra po 18. tak se na vás těším. Teď ale velké hlavy. A jaké to bylo v pátek?
1: Řídili jste někdy loď?
2: Ne.
3: Ne.
2: Aby som sa bál.
3: Jenom šlapadlo.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
5: Češi propadli rekreační plavbě. Přibývá lodí, držitelů kapitánských průkazů a taky těch, kteří tráví léto na vodě. Na některých přehradách je už provoz tak hustý, že odborníci upozorňují na větší riziko nehod a nutnost dodržovat pravidla plavebního provozu.
6: Modrý zóny na Orlíku. Už se na to těším.
2: Ale to je presné toto. Každý brblák je všetko drahé, ale jedného krásného dňa si doma povieme, ty mámo, co ještě nemáme? Loď nemáme!
1: Víte, čeho jsem si zase všimnul já, jestli mi to třeba může nějaký vodák vysvětlit. Proč si někteří z vás berou na vodu maskáče? To, abyste jako neplašili ryby, když tam zahučíte do té vody.
5: Podělej, abys nebyl vidět, když chodíš pytlačit, že jo?
1: No takhle.
7: Poslouchej, Jani přece si bere na loď, že jo, kotvu.
1: Jo, na kánoji, to je pravda.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemůžu.

0: vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
1: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
2: Je to trapný, no.
1: Co mu říkal, vydrž
2: tak
1: to.
2: Tak mu zlom nohu.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
3: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Premiér Andrej Babiš odletí v úterý do Turecka na summit NATO. Ve Francii evakuují tisíce lidí kvůli požáru, ovlivní možná i Tour de France. A teploty v pondělí budou kolem 20. Místy ale může také zapršet. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš odletí v úterý s vládní výpravou na summit NATO do Turecka. O chvíli později ho bude následovat také prezident Petr Pavel. Jehož účast nakázal vládě ústavní soud. Situace je další ze střípků táhnoucího se konfliktu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Jak na Instagramu řekl premiér Babiš, vyhazovat ministra zahraničí ale nemá v plánu.
5: Macinku nevyhodím, je to náš koaliční partner, tak mohli jste nám dát 51, byl by svatý pokoj. Mně se s ním dobře spolupracuje, samozřejmě já se tak nechovám, jak on, ani tak nemluvím.
4: Účast prezidenta v Turecku sice ústavní soud nakázal, jak rozhodne v otázce kompetenční žaloby, ještě ale jasné není. V Česku je po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Méně je například sena nebo slámy užívané pro krmení, ale i jako podestýlky. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplývá to z vyjádření zemědělců. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany AfD to řekla spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie až 31 tisíc lidí, v neděli byla účast výrazně nižší. Tenistka Karolína Muchová postoupila po třetí v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém osmifinálovém derby porazila po téměř 3hodinové bitvě předloňskou vítězkou Barboru Krejčíkovou. Je už také jasné, s kým bude bojovat o semifinále. Soupeřkou Muchové nebude světová jednička Sabalenková, která vypadla překvapivě s Japonkou Naomi Osakaovou. A právě ta se utká s českou tenistkou o postup mezi nejlepší 4.
3: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Teploty nás pondělí čekají kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Na západě Česka a také na severu bude o něco chladněji kolem 18. Jinak bude spíše oblačno, zataženo a místy opět přijde déšť nebo také přeháňky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Velké obchody v pondělí zavírat nemusí, i tak je rozhodnutí na provozovatelích. Liberecký kraj podpoří studenty medicíny, bere to jako investici do budoucna. A v pondělí budou teploty kolem 20, místy opět zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Pokud se chystáte v pondělí na nákup, většina velkých obchodů bude běžně otevřená. Přestože si připomínáme upálení mistra Jana Husa a je státní svátek, na rozdíl od některých jiných svátečních dnů se na něj zákaz prodeje nevztahuje. Otevřené tak můžou být i velké supermarkety a obchodní centra. Česká obchodní inspekce ale doporučila ověřit si otevírací dobu konkrétní prodejny, protože některé obchody můžou mít během svátku upravený provoz individuálně. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím školním roce bezmála 1,7 milionu korun, více než ve školním roce, který právě skončil. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímačkám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 000 000 korun. Ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Více k tomu řekla krajská radní Jitka Skalická.
2: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 000 korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili.

0: i o studenty ze středních zdravotnických škol, takže ti mohou požádat o tuhle podporu, pokud tedy chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult.
1: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle ní jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Až 5000 lidí evakuují úřady na jihu Francie, kde v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu ve východních Pyrenejích vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru a vysokých teplot a mimořádného sucha v noci rozšířil až na plochu 1650 hektarů. Dva lidé utrpěli zranění. Kvůli požáru se také třetí etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků. Informuje o tom agentura AFP. Velkou cenu Británie Formule 1, která se dojela za safety carem, vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a připsal si první vítězství od října 24. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Na vítězství mohl dlouho pomýšlet i lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu, ale kvůli technickým problémům a pětisekundové penalizaci za porušení traťových limitů obsadil až 16. místo.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš odletí v úterý do Turecka na summit NATO. Ve Francii evakuují tisíce lidí kvůli požáru, ovlivní možná i Tour de France. A teploty v pondělí budou kolem 20. Místy ale může také zapršet. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš odletí v úterý s vládní výpravou na summit NATO do Turecka. O chvíli později ho bude následovat také prezident Petr Pavel. Jehož účast nakázal vládě ústavní soud. Situace je další ze střípků táhnoucího se konfliktu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Jak na Instagramu řekl premiér Babiš, vyhazovat ministra zahraničí ale nemá v plánu.
2: Macinku nevyhodím, je to náš koaliční partner, tak mohli jste nám dát 51, byl by svatý pokoj. Mně se s ním dobře spolupracuje, samozřejmě. Já se tak nechovám, jak on, ani tak nemluvím.
1: Účast prezidenta v Turecku sice ústavní soud nakázal, jak rozhodne v otázce kompetenční žaloby, ještě ale jasné není. V Česku je po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Méně je například sena nebo slámy užívané pro krmení, ale i jako podestýlky. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplývá to z vyjádření zemědělců. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany AfD to řekla spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie až 31 tisíc lidí, v neděli byla účast výrazně nižší. Tenistka Karolína Muchová postoupila po třetí v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém osmifinálovém derby porazila po téměř tříhodinové bitvě předloňskou vítězkou Barboru Krejčíkovou. Je už také jasné, s kým bude bojovat o semifinále. Soupeřkou Muchové nebude světová jednička Sabalenková, která vypadla překvapivě s Japonkou Naomi Osakaovou. A právě ta se utká s českou tenistkou o postup mezi nejlepší čtyři.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty nás pondělí čekají kolem 20 až 24 stupňů Celsia. Na západě Česka a také na severu bude o něco chladněji kolem 18. Jinak bude spíše oblačno, zataženo a místy opět přijde déšť nebo také přehánky. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když dělá mi chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Velké obchody v pondělí zavídat nemusí, i tak je rozhodnutí na provozovatelích. Liberecký kraj podpoří studenty medicíny, bere to jako investici do budoucna. A v pondělí budou teploty kolem 20, místy opět zaprší. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Pokud se chystáte v pondělí na nákup, většina velkých obchodů bude běžně otevřená. Přestože si připomínáme upálení mistra Jana Husa a je státní svátek, na rozdíl od některých jiných svátečních dnů se na něj zákaz prodeje nevztahuje. Otevřené tak můžou být i velké supermarkety a obchodní centra. Česká obchodní inspekce ale doporučila ověřit si otevírací dobu konkrétní prodejny, protože některé obchody můžou mít během svátku upravený provoz individuálně. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá Liberecký kraj v příštím školním roce bezmála 1,7 milionu korun, více než ve školním roce, který právě skončil. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímačkám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 000 000 korun. Ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Více k tomu řekla krajská radní Jitka Skalická.
2: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 000 korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol, takže ti mohou požádat o tuhle podporu, pokud tedy chtějí dělat přijímačky na některou z lékařských fakult.
1: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle ní jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Až 5 000 lidí evakuují úřady na jihu Francie, kde v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu ve východních Pyrenejích vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru a vysokých teplot a mimořádného sucha v noci rozšířil až na plochu 1650 hektarů. Dva lidé utrpěli zranění. Kvůli požáru se také třetí etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků. Informuje o tom agentura AFP. Velkou cenu Británie Formule 1, která se dojela za safety carem, vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a připsal si první vítězství od října 24. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Na vítězství mohl dlouho pomýšlet i lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu, ale kvůli technickým problémům a 5-sekundové penalizaci za porušení traťových limitů obsadil až 16. místo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na severu místy kolem 18 stupňů. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš odletí v úterý do Turecka na summit NATO. Ve Francii evakuují tisíce lidí kvůli požáru, ovlivní možná i Tour de France. A teploty v pondělí budou kolem 20. Místy ale může také zapršet. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Premiér Andrej Babiš odletí v úterý s vládní výpravou na summit NATO do Turecka. O chvíli později ho bude následovat také prezident Petr Pavel. Jehož účast nakázal vládě ústavní soud. Situace je další ze střípků táhnoucího se konfliktu mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Jak na Instagramu řekl premiér Babiš, vyhazovat ministra zahraničí ale nemá v plánu.
2: Macinku nevyhodím, je to náš koaliční partner, tak mohli jste nám dát 51, byl by svatý pokoj. Mně se s ním dobře spolupracuje, samozřejmě. Já se tak nechovám, jak on, ani tak nemluvím.
1: Účast prezidenta v Turecku sice ústavní soud nakázal, jak rozhodne v otázce kompetenční žaloby, ještě ale jasné není. V Česku je po prvních sečích nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Méně je například sena nebo slámy užívané pro krmení, ale i jako podestýlky. Pokles produkce způsobilo sucho i vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Vyplývá to z vyjádření zemědělců. Druhá seč by po deštích mohla být podle odborníků lepší. Náklady na krmiva ale zemědělcům i tak patrně stoupnou. Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany AfD to řekla spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, kterou německá civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie až 31 tisíc lidí. V neděli byla účast výrazně nižší. Tenistka Karolína Muchová